0: které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Třeba nosa.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na palubě lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost.

0: Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.
1: Rádio Čas. Hity, které

Hity, které milujete.

0: Sofii Stáňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
2: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
2: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak tu
2: připaš. Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
3: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Radio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.

Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Rádio Čas. Hity, které milujete.

někdy je to tak a nezmůžeš s tím nic.

0: Krásné dobré ráno, probouzíte se do pondělka s datem 10. srpna, aktuální čas 5.59 a s vámi na vlnách rádia čas Lenka Líšková a nikdo. Rádě má dovolenou, takže dneska a po celý týden si to společně užijeme. Každopádně nebudete ochuzeni vůbec o nic, co nás čeká. To znamená slovíčka v megalétě, skvělé vstupenky na úžasné akce, taky víš, nevíš. No a dneska jsem se dověděla, že nás čekají taky celý týden časované hodiny. Takže společně budeme i soutěžit. Myslím si, že ten program je hodně, hodně nabitý. Mimochodem, mám pocit takový, že mě trošku klame to počasí, co je venku, protože vy, kdo už jste třeba vyjeli do práce nebo jste se venku pohybovali, tak jste si všimli, že je tam velmi příjemně a tak jako tak chladno, bych až řekla, jo. Ovšem, nenechte se zmást, dneska by teploty měly vyšplhat až na 33 stupňů Celsia. Jasná obloha, takže prosím vás, dávejte na sebe pozor a pokud někam jdete, tak doporučuji vzít si jenom šortky a tričko, ono se ještě odpoledne bohužel oteplí. Teď aktuální zprávy a víc informací o tom, co se kde šustne s Martinem Fabíkem.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tam bude?
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň, štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
5: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor na Brněnsku v ulici Palackého třída v oblasti Brno Královopole. Kvůli nehodě osobního vozidla může hrozit zdržení. Dále buďte opatrní na silnici v oblasti Brno Venkov, poblíž Němčíček a Bratčic. Na vozovce je sražena srna. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Sucho přineslo nedostatek sena. V Jablunkově se řidiči dočkají nového mostu. Zájem o vysokoškolské koleje v Olomouci roste. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku je letos nedostatek sena. Kvůli dlouhému suchu ho zemědělci sklidili méně než obvykle a chovatelé teď musí seno složitě schánět. Hledají ho po celé republice a někteří pro ně jezdí i do Polska nebo Německa. Chovatelé se proto snaží balíky zajistit co nejdříve, aby měli dostatek krmiva pro svá zvířata.
6: Morava aktuálně.
5: V Jablunkově se řidiči dočkají nového mostu. Dnes začíná demolice toho stávajícího. Doprava bude svedená na náhradní silnici. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové by měla být stavba dokončená v dubnu příštího roku.
7: Převedení dopravy na provizorní most představuje klíčový milník celé stavby. Umožní zahájení demoličních prací a následně výstavbu nového mostu. Doprava v tomto místě tedy nebude zastavena, jen se přesune kousek stranou na nové dvoupruhové mostní provizorium. Kromě aut počítá také s pěšími. Součástí provizoria je metr široká lávka, která po dobu výstavby zajistí bezpečný pohyb chodců.
5: Zájem o vysokoškolské koleje v Olomouci je letos vyšší než v minulých letech. Místa se zaplnila rychleji a zájem studentů je větší než nabídka. Univerzita Palackého proto hledá možnosti, jak ubytování rozšířit. Pomoci má také oprava koleje Josefa Ludvíka Fischera. Po dokončení by měla nabídnout další místa pro studenty.
6: Rádio Čas, sport.
5: Fotbalová Slávie má další výhru. Včera porazila Pardubice 2-1 a v šancelize zůstává po třech kolech bez ztráty bodu. Dvakrát se trefil Mojmír Chytil. Právě jeho druhý gól v závěru zápasu přinesl Slávii 3 body. Dnes bude polojasno, přechodně i skoro jasno. Později odpoledne a večer se mohou objevit lokálně přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 30 až 35 stupni. Na Moravě mohou teploty stoupnout až na 37 stupňů Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas. Další za hodinu.
8: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
0: Pohodové, dobré ráno. No prosím vás, jak se cítíte po víkendu? Jak vám je? Co jste zažívali, prožívali? Klidně mi napište na 776612800, protože to vypadá, že já jsem po víkendu ještě totálně mimo, jelikož už jsem dostala několik zpráv od našeho rejži Jirky, že si mám zapnout světla. On mi to teda nenapsal napřímo, ale posílal mi tady nějaké obrázky a já si říkám, oho, on mi tady naznačuje a posílá mi informace o tom, že já jsem světlo tady tohodle vysílání a že mám zářit a podobně, než mi napsal, že mám zapnout světla. Takové krásné nedorozumění. Mimochodem, jak vypadám ve světle a jak zářím, tak se můžete podívat taky na televizi Relax, kde to nejlepší z Dobré ráno Moravo vidíte každý všední den mezi 6 a 8 hodinou raní. To je jenom důkaz toho, že opravdu ten víkend byl plný a pondělky jsou velmi, velmi bolavé. Já doufám, že vám ale to ranní vstávání zpříjemní, hity, které milujete a taky Rádio Čas. Mimochodem, pondělí 10. srpna je spojeno s velmi krásným jménem, protože dneska slaví svátek Vavřinec, což teda mně se hodně, hodně líbí. Já teda žádného Vávru tak nějak neznám, jenom vím, že Vavřinec Hradílek, sportovec, to je tak asi jediný, na kterého si vzpomenu. Každopádně to jméno má i krásný význam, má latinský původ a je odvozeno od jména Laurentius, což znamená pocházející z Laurentia. A význam jména se často spojuje s vavřínem, symbolem vítězství a úspěchu. No tak jako, to je krásné, to bych dala. Kdybych měla komu, dala bych jméno Vavřinec. Takže samozřejmě všechno nejlepší z Rádia Čas a nejenom pro vás, hity, které milujete. Krásné ráno.

lovat.

Já bych to moc neprodlužovala, pojďme se rovnou podívat letem, světem, internetem na Rádio Čas, jinak krásné ráno s vámi Rádio Čas, dobré ráno Moravo, máme pondělí 10. srpna, no a samozřejmě stále hrajeme hity, které milujete. No a zaujal mě příběh z Číny, kdy jeden muž fingoval vlastní pohřeb, jenom proto, aby se vyhnul pokutě a nějakým postihům za to, že jel v opilosti, jo, že byl trošku takový navátý při řízení. Proběhlo to tak, že on tedy jako chytili ho policajti, on měl, nadýchal několik promile, no a potom si říkal, no tak jako asi úplně se mi nechce jít za katr, domluvil se s celou rodinou a myslím, že 2 dny potom se nechal pohřbít. Pohřeb to byl opravdu velkolepý, sešla se celá rodina, dokonce, to mě celkem pobavilo, tak měl otevřenou rakev, ovšem rodina mu překryla obličej a říkala, že tedy se mu stalo něco strašného a poškodilo mu to právě ten obličej, takže nemůže být vidět, no a potom pohřbila prázdnou rakev. Policii to tedy bylo tak jako trošičku podezřelé, že se to stalo tak nějak rychle a začali pátrat tedy, co se vlastně stalo. No a vzhledem k tomu, že nenašli žádné záznamy z nemocnice nebo z pohřebního ústavu a podobně, tak jim samozřejmě bylo jasné, že tady něco úplně jako nehraje. No a milého muže dopadly právě podle transakcí z karet a podle nějakého mapování toho, kde on se pohyboval. Nakonec teda on dostane ten trest ještě vyšší a taky nějakou pokutu, protože to nebylo poprvé, co on za řízení v opilosti byl postihován. Každopádně nápad to byl dobrý, že, jak říká Zimmermann, ale provedení nebylo dobré. Prostě na něho přišli. On se tedy snažil utéct do jiné provincie, každopádně bohužel ne. Bude si muset odpikat to, co si nadrobil. Já teda musím říct, že několik takových příběhů už jsme tady měli, už jsme o tom mluvili na rádiu čas, že někdo tak nějak jako trošku se chtěl vyhnout něčemu a nafingoval takhle svůj pohřeb. Dokonce byli i lidé, kteří na svůj pohřeb přišli. Jo, což bylo teda hodně, hodně děsivé. Každopádně mám pocit, že v tom nikdy nehrála roli ta rodina, že by ho takhle v tom bláznivém nápadu podpořila, nebo že by dokonce na tomhle participovala. Takže to vypadá, že sice stráví nějaký čas za katrem, ale ty rodinné vztahy, ta rodinná pouta budou v pořádku. No. Rádio Čas s vámi, hity, které milujete. Krásné ráno. Yeah.

0: Já mám takový pocit, že víkend byl velmi, velmi přívětivý, protože vrcholilo období otevírání lví brány, což mělo přinést do našich životů velmi, velmi pozitivní záležitosti a informace. Nebo alespoň takhle o tom mluvil Milan Gelnár, náš dvorní astrolog, právě v sobotu, kdy jsem tady s vámi byla. Tak jsem zvědavá, jestli mu ta dobrá nálada a otevřená lví brána vydržela až do pondělka, protože právě teď si dáme aktuální čerstvé horoskopy, ladíte Rádio Čas a hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Pondělí bude o něco komplikovanější než dny předchozí. Nicméně velká převaha hvězdných aspektů pozitivních, příjemných bude panovat i nadále. Těšit se tak můžeme na krásné letní dny. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by se měli cítit ve svém živlu. Váhy budou mít den neslaný nemastný a vodnáři mohou být poněkud rozpolcení. Ryby budou velmi intuitivní. Radci zejména doma prosadí, co budou chtít, a štíři mohou překvapovat svými nečekanými reakcemi. Střelcům se bude dařit na místech vzdálených. Berani by měli být velmi soutěživí, ale by budou značně sebestřední. Panám by se mělo dařit prosazování svých zájmů. Kozorozy budou dosahovat příjemných zisků a býci se mohou potýkat s domácími komplikacemi. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gelnár.
1: Hity, které milujete.

0: Já musím říct, že jsem teda vůbec netušila, jak vděčné tohle téma bude. Jinak ladíte Rádio Čas, ty, které milujete, krásné ráno v pondělí 10. srpna, aktuální čas 6.19. No a dneska se vás celý den ptáme na to, jestli vám lidé pletou často vaše příjmení. A já jsem si tak říkala, no, tak to bude pár příspěvků, že, pár přeřeků, protože třeba já jsem Líšková s dlouhým i, takže mě tak maximálně nepíšou čárku a letečku. Ale teda těch příběhů na Facebooku je opravdu spousta a spousta, tak já zkusím přečíst jeden. Mimochodem doufám, že já to neskomolím, jo. Takže kdybych se náhodou přeřekla, tak mi to prosím vás odpusťte. Peťa píše, ona se jmenuje Váža Nová a moje příjmení je na Slovensku velice běžné. V České republice ho má jen naše širší rodina, takže to pletení je snadné. Nejčastěji mi první čárku cpou na druhou slabiku. Běžně jsem Vlažanová i Bažantová. Blbé bylo, když jsem přišla s novým průkazem ZTP do O2 Arény. Ofocený se přeposílal do Prahy, ale protože na průkazce první čárka nad A chyběla, paní v Praze to neuznala s tím, že to může být jiná osoba. Tak to je hustý. S klukem z O2, co jsme to v Ostravě posílali, jsme tu čárku prostě dopsali ručně a poslali faxem znovu. No a paní v Praze řekla, že jsme to dopsali ručně my. Paní byla celkem taková jako prozíravá. No a opět to neuznala. Musela jsem jít opravdu vyřídit komplet celý ZTP průkaz znovu a úředníky ti nestíhali upozornit, ať jsou obě čárky na správném místě a žádná ať nechybí. To je něco, že jedna čárka, kolik komplikací to může způsobit. Tak co vy, pletli vám příjmení a co třeba se kvůli tomu stalo, tak to mi pište buď na Facebook, anebo se taky moc těším na vaše hlasovky na 776612800. Mimochodem, když si to namluvíte tou hlasovkou, jo, tak máte 100% jistotu, že vám to příjmení neskomolím. No.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Alzadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online.
7: Hity, které milujete.

Já se tady dost bavím a pročítám si vaše zprávy na našem Facebooku, kde se vás ptáme na to, jestli vám komolí příjmení, a opravdu těch příběhů je mraky a mraky a mraky, takže už za chvilku se k ním na rádiu Čas a samozřejmě dostaneme. Jinak, kdybyste chtěli přidat nějaký ten svůj, jestli vám někdy zkomolili příjmení a co třeba za historku to přineslo, tak 776612800 samozřejmě náš WhatsApp. 626 aktuální čas, ladíte rádio Čas, no a dneska nás čeká taky jedno kolo, nebo vlastně tři kola časovaných hodin. To znamená, že já to vyhlásím, vy se dovoláte, bude časový limit 15 vteřin, jednoduchá otázka, a když správně odpovíte, tak tady pro vás mám, modří už vědí, poukaz v hodnotě 500 korun na nákup produktů na e-shopu Vento Bohemia. Jo. Vy už to znáte, myslím, vy, kteří pravidelně posloucháte Rádio Čas, a vy, kteří to neznáte, tak si myslím, že to uslyšíte dnes ve verzi, kterou jste jistě nikdy neslyšeli a nečekali, protože, jak vy dobře víte, tak my, když jsme tady ve dvojici s mým kolegou Ráďou, tak většinou ty technické záležitosti zajišťuje on, takže on umí klikat a pouštět takové ty džingly a všecko tady tohle dohromady, a já, když se k tomu dostanu jednou tak za čas, když má Ráďa dovolenou, tak je to někdy velmi vtipná fišku páce. Takže myslím si, že poslouchat Rádio Čas a právě taky soutěž časované hodiny, tak se bude hodně hodit i třeba ve chvíli, kdy se budete chtít pobavit cizím neštěstím. No, každopádně to bylo takové promo, za chviličku budu vyhlašovat. Samozřejmě nás čeká taky první slovo tajemné věty v rámci Megaléta, takže dál poslouchejte Rádio Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Tohle byly Mandraže, na rádiu Čas hrajeme hity, které milujete, a mimochodem dívala jsem se, kde Mandraže koncertují, říkala jsem si, že vás pozvu na nějaký letní koncert, ale oni se dávají pauzu, že jsou prý buď ve studiu nebo ve vaně, píšou na svých webových stránkách, takže Mandraže se nedočkáme, ale koho se rozhodně v rámci léta dočkáme, tak to je kapela, kterou bych uvedla tímto zvukem.

0: korunní pevnůstce v Olomouci. Nejenom, že jsou kvíni skvělí, ale korunní pevnůstka v Olomouci je taky krásné místo, kde si opravdu tenhle koncert můžete vychutnat třeba s někým, koho máte rádi, protože tady na stole mám dva lístky právě na kvíny do Olomouce. Jediné, co proto musíte udělat, je poskládat naši tajemnou větu, to znamená čtyři slovíčka, která se dovíte během našeho vysílání. Vždycky ráno je první, potom moji kolegové říkají další a další. No a když se potom odpoledne dovoláte ve správném pořadí a řekněte celou tajemnou větu, tak dva lístky dneska na kvíny můžou být vaše. Takže já vám samozřejmě držím pěstě.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Protože se toho tak trošku bojím, tak bych to neprodlužovala. Jo, jinak ladíte Rádio Čas, ty, které milujete, 6.38 aktuální čas. No a je tady ta chvíle, kdy vyhlásím soutěž časované hodiny. Proč se toho bojím, tak to je proto, že technicky to většinou zajišťuje Ráďa.

0: Takže uvidíme, jak nám to půjde a jaká veselá fišku páce nás tady přitom čeká. Každopádně, otázka už je připravená, časový limit 15 vteřin taky. A vaším úkolem je správně odpovědět právě v tomto limitu a pokud se vám to povede, tak voucher v hodnotě 500 korun na nákup produktů na e-shopu Vento Bohemia může být váš. Jinak produkty, které tam najdete, tak je toho opravdu spousta a spousta. Například čističe Dr. House pro celou domácnost, od kuchyně po koupelnu, taky produkty pro osobní péči Mítu a nebo Nebo, takže tam si prostě tu domácnost takhle tou kosmetikou nebo čistícími prostředky rozhodně vybavíte. Takže prosím vás, kdo by chtěl tento poukaz a vrhne se a odváží se na jednoduchou otázku v časovém limitu, tak volejte právě teď na 776612800 a do hry jde ten, kdo se dovolá jako čtvrtý v pořadí.
1: Rádio Čas.
2: But you only need the light when it's burning low. Only miss the sun when it starts to snow.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Písnička s nejdelším koncem na rádiu Čas, hrajeme hity, které milujete, krásné ráno, 6.43. No a jak jsem slíbila, tak tady mám poukaz do Vento Bohemia, jdeme hrát.
2: Časované hodiny Rádia Čas.
1: Krásné ráno, kdo pak se nám dovolal, čtvrtý v pořadí, halo, halo, kdo tam?
3: Dobrý den, tady Petr, zdravím.
1: Peťo, krásné ráno, a já slyším, že jste někde na cestě, tak odkud kam jedete?
3: Do práce jedu.
1: Do práce.
3: Do Přerova.
1: Do Přerova, do Přerova. Jaká cesta? Všechno v pořádku zatím?
3: No, jo, jo.
1: A my když jsme spolu mluvili ještě předtím, než nás tady slyší naši posluchači, tak já jsem špatně slyšela vaše příjmení, tak se musím zeptat i vás, protože na to se ptáme dneska celý den našich posluchačů. Jestli vám někdy komolili příjmení a popřípadě jak?
3: Nekomolili, všechno v pořádku.
1: Takže jsem první, dobře, já si to píšu, děkuju. Každopádně, Peťo, jste připravené na jednoduchou otázku a časový limit?
3: Ano.
1: Tak jdeme na to. Takže, prosím vás, kolik dnů má přestupný rok? Kolik? Trošku mi to vypadává, zkusme ještě jednou. Peťo, vy máte obrovské štěstí, protože já nevím, co jste řekl.
3: 366.
1: A vy jste říkal určitě i předtím 366, že jo?
3: Ano.
1: Tak jo, je to tak. Já vám moc gratuluju. Poukaz v hodnotě 500 korun do Vento Bohemia je váš. Tak doufám, že si něco pěkného koupíte, popřípadě podělíte se s někým.
3: Ano, podělím.
1: Podělím. Dobře, tak jo. Tak se mějte krásně, šťastnou cestu do práce a mějte krásný den. Naslyšenou.
3: Ano, děkuji.
2: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Datart pořádá Maxi Výprodej.
4: Cože? Maxi Výprodej?
2: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
4: Tak to je další level.
2: Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
6: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
7: V Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
8: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
9: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
8: Já mám na to takové speciální kleště.
9: Jo.
8: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
9: Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rýpal v nose.
8: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se vám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
7: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
10: Hity, které milujete. Čas. Radio Čas.

0: Pohodové ráno, 6.50, probouzíte se do pondělka s datem 10. srpna a svátek má Vavřinec, jenom tak, abyste měli ten balíček kompletní přece jenom ještě brzo. Dneska se vás celý den na Rádiu ČES ptáme na to, jestli vám někdy komolili příjmení. No a prostě to ráno bez Evičky, která nám vždycky pravidelně přispívá na naše témata, to si prostě nedokážu představit. Tak Evi, co vy a vaše příjmení?
1: Ahoj, tak moje příjmení je Štverková z ŠT a hodně často, co se týká telefonických rozhovorů a různých takových spojení, tak si to strašně rádi pletou z ČT, Čtverková. Takže při hovorových informacích musím vždycky zmiňovat Štverková se ŠT. I když oni se kolikrát i zeptají z ČT, ne, je to ze ŠT. Ahoj.
0: Tak já musím říct, že teďka už si to budu taky pamatovat, ale hned, jak Evička začala tu zprávu se svým příjmením, tak teda jako by bylo úplně jasné, jak to komolí. Co vy a vaše příjmení píšete taky na Facebook Rádia ČES a tady mě Miluška hodně pobavila. Ona se jmenuje Konopíková, jo, a píše, mě takto oslovují například telefonní prodavači a říkají mi Konopníková. Vždycky zavěsím, když neumí přečíst správně příjmení. Ovšem také mě úmyslně nazývají i někteří hrdinové na Facebooku, s těmi si ale poradím. Takže Miluška taky je přejmenovaná na postavu ze Slunce Seno, takže taky si užije se svým příjmením. No a Evička, no pro mě moje příjmení nebylo neznámé, protože na ekonomce jsem měla spolužačku téhož jména, ale už mě tolikrát přejmenovali na Brežná, Březná, Režná, Brezna, Nábřežná a dokonce na Brežněvová. Tak to je krásné, protože jinak Evička se původně jmenuje Břežná. No tak užíváte si se svými jmény, co vy a vaše historky, pište na Facebook nebo taky nahrávejte hlasovky na 7766 12800, moc se na to těším. Rádio ČES, Rádio ČES. Život plyne dál.

0: dívat, dokud budu jenom trochu vnímat.
1: Tyjo, kam to uteklo? Kam to uteklo? 6.56, aktuální čas, vy jste stále naladěni na vlnu rádia Čas, pondělí 10. srpna, svátek má Vavřinec. No a ladit nás můžete samozřejmě po celé České republice a taky kdekoliv ve světě přes časradio.cz. A já mám pocit, že jsem před 5 minutami přišla a už máme před sebou 7. hodinu. A ta přináší samozřejmě spoustu zpráv s kolegou Martinem Fabíkem. No a v té další hodině už se můžete těšit na další vaše komoleniny, vašich příjmení, taky si ještě jednou, protože dneska budu hodně hodná. Zopakujeme první slovo našeho megaléta. No a mimo jiné, taky další kolo časovaných hodin nás čeká. Mimochodem, já tak přemýšlím, jestli jsem vám náhodou v téhle hodině neřekla jenom, o co se v tom megalétě hraje. A na to slovo jsem zapomněla. A teď mi to tak úplně došlo, jo. Tak nebojte se, v příští hodině si na to dám pozor a opravdu první slovo megaléta padne.
2: Léto patří zážitkům a na rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Megaléto rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
3: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a kupu dalších.
2: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na rádiu Čas.
4: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
5: Někdy stačí pár změn, aby byl domov víc tvůj. S Allegro si vytvoříš přesně takovou atmosféru, jakou chceš. Stylové dekorace a doplňky najdeš v kategorii Dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.

0: kup zdarma. XXX Ludzdomy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Řidiči, aktuálně si dávejte pozor v Kroměříži na silnici v obci Břest. Stala se tady dopravní nehoda, osobní vozidlo narazilo do stromu. Na místě jsou složky integrovaného záchranného systému. Dále buďte opatrní na Hodonínsku na silnici poblíž Mutěnic. Osobní auto zde srazilo zvěř, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
2: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
1: Češi neradí mění práci. Moravskoslezsko láká stále více turistů. Řidiči v Přerově se musí připravit na omezení. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Češi patří mezi nejvěrnější zaměstnance v Evropě. V jednom zaměstnání zůstávají v průměru přes 11 let. To je více než evropský průměr. Podle televize LTV Plus se lidé bojí změny a raději zůstávají tam, kde jsou spokojeni a mají jistotu. Dlouhé setrvání u jednoho zaměstnavatele ale může znamenat i pomalejší růst mzdy nebo menší šanci získat nové zkušenosti.
2: Morava aktuálně.
1: Do Moravskoslezského kraje letos přijelo přes 307 tisíc návštěvníků. Je to o 7% více než loni. Nejvíce lidí zamířilo do Beskyd a Ostravy. Velký zájem ale roste také o Opavské Slezsko a Pododří. Turisty láká hlavně příroda, výlety, kultura a místní zajímavosti. Řidiči v Přerově se musí připravit na omezení. Dopravu tu ovlivní rekonstrukce Palackého ulici v centru města. Proběhne od dneška do 19. srpna a podle mluvčí města Lenky Chalupové se dotkne i hromadné dopravy.
3: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit průjezd autobusu ani obsluhu zastávek Palackého. Pro cestující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
2: Rádio Čas, sport.
1: 16-letá česká atletka Linda Bodková byla vyhlášena nejlepší evropskou atletkou za červenec. Ocenění získala díky skvělým výkonům na mistrovství Evropy dorostenců, kde ovládla běh na 400 metrů překážek. Úspěch pak potvrdila i na juniorském mistrovství světa, kde pomohla české štafetě ke stříbrné medaili. Dnes bude polojasno, přechodně i skoro jasno. Později odpoledne a večer se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 30 až 35 stupni Celsia.

0: milujete.
1: Tak u nás je to klasika. Když řeknu, že jsem Sýkorová, tak se ptají, jaké i mají napsat. Řeknu tak, jak je to správně česky a hned je tam měkké i. Pak je opravím s tím, že tam má být Y a oni se diví. To napsala Hanča na náš Facebook. Dneska se totiž ptáme na to, jestli vám komolí vaše příjmení a jak. Tak svoje příspěvky můžete neustále přidávat na Facebook, taky na náš WhatsApp na 7766 12 800. Těším se na to. Jinak s vámi Rádio Čas 7.02, aktuální čas, pondělí 10. srpna. Svátek slaví Vavřinec, abychom na to nezapomněli, tedy v tom významu vítěz, takže všechno nejlepší vám přeje Lenka Líšková. No a už za chvilku si řekneme první slovo v rámci Megaléta.

0: Galéto Rádia Čas.
1: No tak už mi tady psala Péťa na WhatsApp Rádia Čas, že jsem to slovo asi zřejmě opravdu neřekla, že jsem sice v té minulé hodině říkala, že hrajeme o dva lístky na kapelu Queenie, která vystoupí v Korunní pevnůvce v Olomouci 26. srpna a že slaví 20. výročí na scéně. Jo, takže to všechno platí, akorát to první slovo v rámci Megaléta jsem neřekla, takže vám ho řeknu právě teď. A to první slovo je hudba. Bude se vám hodně hodit, protože když poskládáte celou tajemnou větu, to už znáte, tak odpoledne, když se dovoláte ve správném pořadí, tak dva lístky právě na Queenie můžou být vaše. Takže ještě jednou pro jistotu. První slovo dnešní tajemné věty zní hudba.
2: Čas. Rádio Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Basta. Ladíte rádio Čazy, ty, které milujete. No a já tady neustále studuju ta příjmení, protože dnešní téma dne je, jestli vám komolí vaše příjmení a jakým způsobem, popřípadě, jestli k tomu máte nějakou vtipnou historku, tak jsem s ní na Facebook a taky na WhatsApp na 7766 12800. A já jsem si říkala, že najdu nějakou zajímavost právě o příjmeních a našla jsem nejdelší příjmení. Jo, pro někoho to možná nebude úplně překvapení, každopádně ten žebříček šesti nebo pěti nejdelších příjmení je takový velmi zajímavý. Já bych ani neřekla, že tolik lidí má takováhle druhá jména, jo. Tak nejdelší je Nejez chleba, to má 11 písmen, potom Skoč do pole, Přines domů, Hraj se mnou a Osol sobě. Já jsem si říkala, že to bude třeba Nováková, ale to jsou všechno jména, ze kterých už se dá popřípadě sestavit nějaký ten příběh, že? Přines domů, Hraj si se mnou, Osol sobě, Nejez chleba, Skoč do pole. Znáte někoho takového? Já vím, že jsem jednoho Skoč do polistu znala, ale jinak ta další příjmení, tak to teda vůbec, no. No co vy a vaše příjmení, komolí vám ho nějak, jakým způsobem, pište, nahrávejte, no a já vám k tomu pustím něco pěkného, Milana Gellnera. Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Pondělí bude o něco komplikovanější než dny předchozí. Nicméně velká převaha hvězdných aspektů pozitivních, příjemných bude panovat i nadále. Těšit se tak můžeme na krásné letní dny. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by se měli cítit ve svém živlu. Váhy budou mít den naslaný nemastný a vodnáři mohou být poněkud rozpolcení. Ryby budou velmi intuitivní. Radci zejména doma prosadit, co budou chtít, a štíři mohou překvapovat svými nečekanými reakcemi. Střelcům se bude dařit na místech vzdálených. Berani by měli být velmi soutěživí, ale by budou značně sebestřední. A nám by se mělo dařit prosazování svých zájmů. Kozorozy budou dosahovat příjemných zisků a býci se mohou potýkat s domácími komplikacemi. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas, Milan Gellner. Hity, které miluji.

0: Když jsem četla tuhle zprávu, tak jsem si říkala, prosím vás, přátelé, hlídejte si ty želvy, jo? Protože netradiční telefonát přijali plzeňští strážníci. Zavolali jim tam 660-letý Plzeňan, že v městské části Slovany se pohybuje želva a míří k silnici. Hlídka na místo vyrazila skutečně rychle a zvíře našla a následně ho odvezla do útulku. Dobré je, že ta želva neběhá zas tak rychle, takže nebylo jako těžké ji dohonit. Každopádně už je to druhá želva, jo, která se objevila v jihozápadních Čechách. Minulou středu si totiž jedna žena všimla zelenavé želvy, která se pohybovala přímo po hlavní silnici v Lišově na Českobudějovicku a policisté tehdy taky zvíře odchytili. Mimochodem tehdy to byl želvák Leo, kterého už dobře známe, protože on utíká celkem pravidelně, tomu se doma moc nelíbí. Každopádně plzeňská želva zatím svého majitele nenašla, takže kdyby vám náhodou doma želvička chyběla a jste z Plzně nebo okolí, tak bude někde v útulku a doufám, že o ní bude dobře postaráno. Mě to vždycky připomíná takový ten příběh o zajícovi a želvě a vlastně mi to baví. Takže prosím vás, pokud máte doma želvu, víte co, říkala jsem si, že možná je takové pravděpodobnější, že kdyby to byl pes, kočka, že vám uteče a tak, ale ne, jsou to želvy. Pokud byste nějakou doma měli, tak si na ně prosím vás, dávejte pozor.
1: Radio Čas. Hity, které milujete.

0: Příjemné probouzení a šťastnou cestu, ať už jedete kamkoliv při zvucích rádia Čas a hitů, které milujete. Já se tady královsky bavím nad vašimi příběhy, jak vám komolili příjmení. Pavla z Ostravy mi napsala na náš WhatsApp, mým prarodičům na radnici udělali ze Zdeňkovi, ale jejich dětem už to do rodných listů napsali správně, takže se děti jmenovali jinak než rodiče. A mě u jediné organizace zkomolili hned dvě, z Kryšové na Kyšovou a ze Slívové na Sívovou. Krásný den. No tak to jsou krásné příběhy. Mimochodem, mám tady i hlasovou zprávu od našeho pravidelného posluchače a přispěvatele Marka. Tak ta mě teda pobavila hodně, hlavně ten závěr, jen si to poslechněte.
1: Zdravím všetkých poslucháčov Rádia Čas. Čo se týká mojho priezviska, tak mě ho skomolili nespočetníkrát a napríklad moja svokra potenciálna, tak ona sa pol roka učila moje priezvisko a ja som mám Oprendek a raz som bol na úrade a jedna úradnička to nevedela pochopiť, furt sa vypitovala, tak som im povedal, že s dlhým a tvrdým. A ona, a kde máte I? Ja hovorím, a kto sa baví o I, keď vy neviete písať? Ale tak ako sme sa zasmiali a nakoniec to zvládla. Takže hej, bol som všelijak oprendek, zaprndek, zaprdek a tak ďalej. Takže áno, no. Komolili ma všelijak. Krásny deň všetky. Marek.
0: Já moc děkuji Marku za příspěvek. Mě teda nejvíc pobavila za prndek. Já bych o tom začala uvažovat, o tom přejmenování. Myslím si, že to by si každý zapamatoval a už by to nekomolil. Každopádně, co vy, komolí vám vaše příjmení 7766 12800, prostor pro vaše hlasovky. No a samozřejmě svoje příběhy můžete psát taky na Facebooku.
2: A raz, dva, tři, 4,21.
3: mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta. Říkal si
8: hurikán. Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
9: Filmtime na Rádiu Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Filmtime je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas.
10: Rádiu Čas.

0: Hity, které milujete na rádiu Čas 7.29 aktuálně, no a se mnou ve studiu Martin Fabík. Marťo, ahoj, krásné ráno.
1: Aha, tak znova, ahoj, krásné ráno.
0: Nezapla, no.
1: Pohodě, už to svítí červeně, tak je to dobré.
0: Martin Fabík. Fabík mi nepřijde jako jméno, které by se dalo nějak moc komolit, tak ale stalo se ti to někdy, že by tě přejmenovali nebo zkomolili ti to příjmení?
1: Maximálně Fabík, anebo a? Fabík. Jakože to prodlužujou ti lidi někteří. Nebo úplně zkracujou Fabík.
0: Jo, takhle. Mm-hmm. Takový ostravský Fabik.
1: Ano, Fabik, ano. Fabik.
0: Takže v Ostravě jsi Fabik a v Praze jsi Fabík.
1: Ano, přesně. A něco na něco na mezi, tak to je Fabík.
0: Fabík.
1: Což je moje příjmení, no.
0: Dobře. No, prosím tě, Martě, jenom jsem se tě chtěla zeptat, slyšel jsi o svatbě Cristiana Ronalda?
1: Neslyšel. Mm-mm.
0: Tak to je dobře, protože o tom budu za chvilku mluvit, aha, takže nechci se překvapit. Mimochodem, ona měla proběhnout ve stejný den, kdy měl narozeniny náš milý, drahý kolega Ráďa.
1: 8.8.
0: Ty to víš?
1: No vím to, já všechno. Přál, jasně.
0: Jo, tak my jsme tak jak všichni přes WhatsApp, já jsem si říkala, jestli mu zavoláme, nezavoláme, ale zase ho nechci budit na dovolené, takže jenom tak zvolen rádia čas, kdyby náhodou poslouchal, že na něho myslíme a přejeme mu všechno nejlepší.
1: Hlavně zdravý, úsměv a je šťastný.
0: Jo, a kdyby náhodou někdo slavil dneska ty narozeniny, tak samozřejmě tohle přání bylo i pro vás.
1: Přesně tak.
0: No a jedno přání mám i pro tebe, Marťo. No, no ať ti to jde, protože jdeme na výš, nevíš.
1: Jdem na to.
2: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
0: V roce 1821 stát Missouri se přidal k Americe a stal se 24. státem. Kolik má aktuálně Amerika států?
1: Buď 50, anebo 55. Je to jedno z toho, to vím. Ale myslím, že těch 50. 50 to bude.
0: Mm-hmm.
1: Je to ono?
3: Jo, to
0: jo,
3: bylo super.
0: Je to tak, já si potřeba zapnout zvuk. já jsem tady tak trošku jako nováček. Prosím tě, vyjmenuj alespoň 10 těch států z těch 50.
1: New York, Kalifornia, Dakota, New Jersey, Miami, Florida.
0: Ještě čtyři,
1: počkej. Ježiš, tam je toho tolik. Pittsburgh, Ježišmarja, tolik toho, počkej. Oni to hráli a i v Přátelích to hráli.
0: Ale Pittsburgh, no právě.
1: No právě, ne,
0: ale Pittsburgh,
1: to
0: vzpomněl. Myslím, že tam není.
1: Není Pittsburgh, v Americe není Pittsburgh, jo.
0: Tam bude něco jiného na P.
1: Pensylvánie.
0: Ano.
1: No, ale Pittsburgh je taky součástí Ameriky.
0: Jo.
1: No ano, bracha tam byl.
0: Aha. Dobře,
1: potom no. Florida, Miami.
0: No pořád máš 7, takže 3.
1: Montreal. To je město, že? Spíš. Aha. Nevadí, ježišmarja, tolik států tam je a já to nevím, sakra. Na nápovědu máš nějakou?
0: No, já je tady mám podle...
1: Washington tam je ještě potom, nebo to je tež město?
0: To je město, no. Já si myslím, že ty jdeš po těch městech a ne po státech.
1: No, asi to mám popletené, no.
0: No, tak dobře.
1: Ohio?
0: No...
1: Vzpomínám si, co ten Ross tam psal, ale...
0: Ohio je správně.
1: Ohio.
0: Ty ale máš 8.
1: New Jersey, New Orleans, New York, Florida, Miami, Kalifornia, Los Angeles, Las Vegas. To jsou města.
0: Jsou města.
1: Já jsem zmatený. Dobré, v pohodě. Nic, mám to úplný mix, hej.
0: Víš, co za nejlepší namixování měst a států ti dáváme.
1: Děkuju.
0: A

0: O, dobře, jo, dobře, to. Ne, dobré. V roce 1905 ve Francii se sešel první světový kongres Esperanta. Mě by zajímalo, co to vlastně Esperanto je.
1: Esperanto? Hmm. Tak buď je to jazyk, anebo tanec, něco z toho.
0: Dobře, tak...
1: Není to ani jedno?
0: Je to jazyk.
1: Je to jazyk, Esperanto, jo.
0: Je to jazyk, jo. A jaký jazyk to je? Jo, dám ti možnosti.
1: Ano.
0: Za A, španělský dialekt to je, nebo za B, jazyk australských aboriginců, anebo za C, uměle vytvořený univerzální jazyk.
1: Myslím, že to bylo v nějakém filmu, že se bavili Esperantem, aby nějak zakryli, nebo zamaskovali prostě tu svoji mluvu, takže bych dal Cčko.
2: Jo!
0: To tak. Vytvořil ho Ludvík Lazar Zamenhof, židovský lékař a jazykový nadšenec, který chtěl vytvořit neutrální mezinárodní jazyk, který by lidem z různých zemí usnadnil komunikaci.
1: Boží.
0: Boží.
1: Super.
0: Co ale vlastně znamená ten název Esperanto?
1: Esperanto.
0: Hmm.
1: To zní jako nějak Esperanto, Esperanto, divokello, mello.
0: Dobře,
1: no.
0: Za A, nic, je to jenom vymyšlená slátanina.
1: Mm-hmm.
0: Za B, jazyk, kterým mluvím, v překladu. A nebo za C, ten, kdo doufá.
1: No, buď Bčko, nebo Cčko. No, dáme to Cčko, pojďme do Cčka.
2: Jo, je ty brzy jsem dneska ve formě. Dobrý.
0: Ten, kdo doufá. Dobře, prosím tě, poznej herce, který dnes slaví narozeniny podle filmů.
1: Mhm. Tak to by mohlo jít.
0: Jo. Kocour v botách, to byl dubbing.
1: Jo, dubbing. Jo, mm-hmm. Dubbing, aha.
0: Interview s upírem, tam byla vedlejší role, to ti napovím.
1: A teďka jako dávám amerického nebo českého? Kdo ho daboval v Česku nebo v
0: protože... Kdo to je? Americký, tam je to napováženou, prostě herec.
1: Dobře, herec.
0: Jo. Mm-hmm. Legenda o Zorovi, anebo Desperado.
1: Tak jako... Legenda Zorovi, tak tam byl Antonio Banderas, ale to je jako americký herec, ale pokud to bylo jako v češtině daber někdo, tak to nevím, to ti neřeknu přesně.
0: Já jsem ti to uznal, jsem
1: aha, jo, dobře, pohodě.
0: Herec, ne daber.
1: Dobře, aha,
0: on
1: dobře.
0: Daboval Shreka.
1: Jo.
0: No. Tak a teď ti dám hudební ukázku.
1: No, to by ano. Taky mohlo jít, ano.
0: Chci jméno zpěváka. Budeš, a to, že tam teďka uslyšíš zpěvačku, je nápověda.
1: Dobře, a z jakého roku to je? Nebo období?
0: To ti neřeknu.
1: No, dobře, no.

0: Áno, tak to je nejaký Itál, ten druhý.
1: Áno.
0: Itál, áno, poznám podľa toho jazyku a je známej.
1: Áno.
0: Je známej, áno. Je už trochu starší.
1: Áno.
0: A žije v Itálii.
1: To je zřejmě.
0: Áno, tak bych to uznal, ne?
1: A jak se jmenuje?
0: Máš možnosti?
1: Ne.
0: Nemáš.
1: U tohohle nemůžu mít
0: to
1: možnosti.
0: To bude určitě něco...
1: Kdybych u tohohle měla možnosti, tak dostaneme od posluchačů bídu.
0: Dobře, takže tím pádem to bude jednoslovný název nebo má jméno a příjmení?
1: Jednoslovný. A ta zpěvačka je kdo?
0: Hana Zagorová.
1: A s kým naspívala duet?
0: Neznamenám Hloška, ale tak to něco. To je trošku jinde.
1: Takže Hložek se přestěhoval do Itálie, přátelé. Ne, je to Drupy.
0: Drupy, no.
1: Drupy.
0: Tak nemohlo to být úplně plný počet bodů, že?
1: Ne, nemohlo. Nuda. Bylo by to ten, přesně, bylo by to trapné. Každopádně gratuluju.
0: Děkuju moc, nevíš, děkuju.
1: Slovy Esperanta, jak by to znělo esperantsky, kdybychom řekli, bylo to vynikající.
0: Vynikatho. To znělo trochu japonsky, ale nevadí. Hrajeme letní hity, které milujete.

Ladíte rádio Čas, hity, které milujete, no a nevím, jestli vás zasáhla informace, že se měl ženit Cristiano Ronaldo, a to na Madejře 8.8., to myslím byla sobota, tak měla proběhnout obrovská opulentní svatba. Musím říct, že ten týden předtím o tom psala snad všechna média, no a tak se fanoušci tedy seběhli před kostelem ve Funchalu a čekali na ten svatební pár. Dokonce se tam sešlo přes 2000 fanoušků i novinářů právě na té Madejře. A nakonec přijelo krásné, bílé, luxusní auto, vystoupila nevěsta, kterou si všichni fotili a natáčeli, a byl to někdo úplně jiný než Georgina. Cristiano taky nepřijel, přijel prostě úplně cizí pár, který se tam ženil a vdával. A všichni fanoušci zmatení tedy odcházeli domů stejně tak jako novináři a vypadá to, že žádná svatba se nekonala a kdo ví, jestli se vůbec konat bude. Já musím říct, že to je jedna z největších novinářských kachen, kterou teďka za poslední dobu jsem zaznamenala. Ale pro ten pár, jo, pro ten pár, který se tam prostě přijel vzít, to muselo být naprosto luxusní a úžasné. To si jenom představte, že normálně tady, já nevím, přijedete na úřad v Ostravě, jo, vystupujete z auta a tam prostě 2 až 3 tisíce lidí na vás čeká, tleskají vám a natáčí si vás a nějakým způsobem vás podporují. To si myslím, že stálo za to. Takže sice my jsme tak nějak trošičku ostrouhali, že vůbec nevíme, jestli se vzali, kde, jak, jestli ta svatba proběhla nebo co se dělo. Možná se to někdy dovíme. Každopádně gratuluju šťastnému páru. Myslím si, že to je svatba, na kterou nikdy nezapomenou. Radio. That.

0: čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
5: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz
6: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
0: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
8: Teď mě zachvátila panika, stres, pocení. Nestíháme. 7.51 ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, a ještě nebylo další kolo časovaných hodin. Ale nebojte se, i kdybych tady měla nasadit svoje hodinky, tak v této hodině to stihneme. Takže prosím vás, 7766 12800, volejte právě teď. Třetí v pořadí jde do hry o poukaz v hodnotě 500 korun na nákup v e-shopu Vento Bohemia. Stačí se dovolat, no a odpovědět v časovém limitu na krátkou otázku. Držím pěsti.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: hodiny Rádia Čas.
1: Já jsem to říkala, že to ještě stihneme. Časované hodiny, další kolo na Rádiu Čas. Prosím vás, pokud jste se nedovolali, tak nezoufejte, ještě jedno kolo nás čeká po 8 hodině ranní. Ovšem, teď ten šťastný je na telefonu. Kdo pak je na druhé straně? Krásné ráno.
2: Zdraví posluchače, tady Dan.
1: Dane, kde se nacházíte? Co teď provádíte ráno?
2: Já se teďka nacházím kolem Krnova a jsou v práci.
1: Mm-hmm. A kolem Krnova doprava v pohodě, všechno funguje?
2: No, v pohodě, jo.
1: Dane, já jsem si samozřejmě psala vaše iniciály, každopádně otázka jako na všechny, kdo se nám dovolají a kdo poslouchají Rádio Čas, tak komolí vám někdy příjmení?
2: No, já si myslím, že ne, já mám takový docela dobrý jméno, Dan Hrazdil.
1: Takže to je pohoda.
2: Že by byl Hrazda, no, ale...
1: To se ještě nestalo, tak to je dobré. Takže to jste v podstatě šťastný člověk a doufám, že budete ještě šťastnější. Jdeme na jednoduchou otázku, časový limit. Tak, Dane, jste připraven?
2: Připraven, ano.
1: Tak mi řekněte, kdo je parťákem Pata ve známém Večerníčku?
2: A je to Pat a Mat? Je to Mat?
1: A nemůže to být třeba Žovka?
2: Nemůže to být, je to Pat a Mat.
1: A vy si tak nějak trváte na svém? Nebo Maxi Pesník by to mohl být?
2: Ne, trvám si na svým.
1: Vy jste ten časový limit ani nepotřeboval.
2: Legendární
1: večer. Samozřejmě. Tak, takže moc gratuluju. Poukaz v hodnotě 500 korun Kvento Bohemia je váš. Podělíte se nebo si nakoupíte sám pro sebe?
2: Určitě se podělím.
1: Dobře, a vy jste říkal, že jste v práci, tak máte tam někde třeba nějakého kolegu Pata a Mata?
2: Jo, tak to asi bych možná aj měl, ale pro sebe, jo, to možná i bych měl, ale to snekám pro sebe. Jo.
1: Dobře, tak jo, dávě, tak pozdravujte, jo. Díky ním, výhravka, mějte se krásně, naslyšenou.
2: Mějte se krásný den, naslyšenou.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.

0: zadny jsou tady. A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
1: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
2: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. Kámen.zahrada.cz.
5: Řidiči, stále si dávejte pozor na Hodonínsku na silnici poblíž Mutěnic. Osobní auto zde srazilo zvěř. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Švábenice směr Kroměříž. Probíhají tady práce údržby, může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
6: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
5: Počet zahraničních pracovníků v Česku roste. Karviná pokračuje v odstraňování autovraků. Oprava výpadovky z Olomouce končí dříve. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku přibývá zahraničních pracovníků. Často nastupují na místa, o která Češi nemají velký zájem, například ve výrobě, stavebnictví, službách, obchodu nebo gastronomii. Většina cizinců u nás žije a pracuje dlouhodobě. Jejich rostoucí počet ale přináší i problémy, například vyšší tlak na bydlení, školy nebo zdravotnictví. Podle televize LTV Plus se očekává, že zahraničních pracovníků bude dál přibývat.
6: Morava aktuálně.
5: Karviná pokračuje v odstraňování autovraků. Za prvních 7 měsíců letošního roku se podařilo uvolnit místa, která zabírala celkem 32 dlouhodobě odstavených nepojízdných aut. Pokračuje Jana Majerová z karvinského magistrátu.
7: Ve většině případů provozovatele na naší výzvu zareagují a vozidlo sami odstraní. Některá řízení jsou ale složitější a trvají déle. Například, když se nedaří dohledat aktuálního vlastníka nebo je automobil součástí dědického řízení. Chceme připomenout, že provozovatelům vozidla, které má technickou kontrolu propadlou déle než 6 měsíců a je odstavené na pozemní komunikaci, může být uložena pokuta až do výše 300 000 korun.
5: Opravy na hlavním tahu mezi Olomoucí a Přerovem skončí dříve. Řidiči by měli projet celou výpadovkou bez omezení už ode dneška. Silničáři položili nový asfalt a opravili také krajnice, svodidla nebo dopravní značení. Práce pokračovaly i přes velká vedra a podařilo se je dokončit rychleji, než se původně plánovalo.
6: Rádio Čas Sport.
5: Český motocyklový závodník Filip Saláč vyhrál závod Moto 2 ve Velké Británii. V Silvestronu se po skvělém závěru dostal na první místo a vítězství už nepustil. Je to jeho první výhra v Moto 2. Dnes bude polojasno, přechodně i skoro jasno. Později odpoledne a večer se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 30 až 35 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádiu Čas, další za hodinu.
2: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Pohodové ráno, Rádio Čas s vámi, 8 hodin 5 minut, extrémně to utíká, teda pondělí 10. srpna. S vámi ještě stále v Dobré ráno, Moravo, Lenka Líšková. No a ptáme se vás na to, jestli vám někdy komulili příjmení. A já už jsem tady četla jeden příběh z Facebooku s paní Sýkorovou a přišla mi informace nebo zpráva taky na náš WhatsApp.
4: kde píše Libuška. Paní říkala Sikorová, kdysi se prý občanky dávaly v kulturáku a na jméno Sikora jich tam bylo hodně. Ovšem tohle byl pan Sikora s měkkým i a on vždycky říkal a hlásil dopředu, že on je ten s měkkým a krátkým. Takže to je taková vtipná historka právě k příjmením. No a ještě mi taky napsala Broňka. Ahoj Leni, také mne přejmenovali z Hrnčířové na Uhlířovou a když došlo ke konfrontaci, tak odpověď byla Uhlíř nebo Hrnčíř, řemeslo jako řemeslo. To je krásné. Tak jako když se k tomu dá přistupovat takhle s humorem, tak je to samozřejmě fajn. Ovšem pokud by to dělalo nějaké problémy někde na úřadě nebo by vás někam nechtěli pustit, to už by bylo horší. Co vy a vaše zkomoleniny jména? Pište na Facebook a taky na WhatsApp 776612800.

0: Tak se nám to povedlo a krásně jsme se tady naštelovali na kamery. Honza Gavelčík ve studiu Rádia Čas. Ahoj Honzi.
1: Ahoj Leni, my to prostě natáčíme všechno, no tak musíme ano. Všichni stát na značkách.
0: A u nás prostě uvidíte do té kuchyně, uvidíte všechno, každý vlas na hlavě i Honzi Gavelčíka. Jinak máváme našemu rejžovi Jirkovi do Finska, protože tento s námi nemá jednoduché. On pořád tam musí psát, kam a jak si máme stoupnout.
1: A je to jasné, že se, nebo úplně úžasné, že se dokážeme během 10 minut na takovou dálku prostě synchronizovat. To obdivuju.
0: Ano. No, Honzi, ty to ale nejsi jen tak náhodou. Ty jsi mě přišel pozdravit, což jsem velmi ráda.
1: Ano, šel jsem kolem a Lenka říkala, zůstaň na vstup. Vůbec netuším, co se chystá, ale tak dobře.
0: Já jsem říkala, pojď si popovídat, jsem tu sama, je mi smutno. Dneska se ptáme totiž našich posluchačů, jestli jim někdy komolí příjmení. Tak co u tebe?
1: Jo, velice často. Oni často mě píšou z K na začátku místo z G. A já už jsem trošku jako z toho špatný, protože vždycky oni napíšou různé verze různého příjmení a často si moje příjmení pletou s kolegou z jiného rádia, s Rudou z Ostravy, který je Michal Kavalčík, víš.
0: Jo, tak ale.
1: A dokonce jsem jednou zažil takový trapas, jsem šel něco moderovat, měl jsem tam dětskou diskotéku, bylo to super a v polovině přišla nějaká paní, taková jakože už možná i trošičku ovlivněná nějakou látkou, měla asi tak 5 dětí, jo, a strašně křičela a říkala, kdy už bude ten Ruda? Já jsem říkal, nebude Ruda, já jsem Honza Gavelčík, ale však je to na plakátu, že bude Kavalčík. Říkám, není, paní, jenom jste si to asi špatně přečetla. A právě proto já všem vždycky říkám, že jsem Honza, G jako Gagarin, Gavelčík.
0: A to je krásné, to máš zase takovou mimotechnickou pomůcku.
1: A všichni se tomu smijou a myslí si, že to dělám ze srandy, ale já to říkám z ryze praktických důvodů.
0: A vidíš, to by mě nenapadlo, já jsem
1: i teď na Štěrkovně jsem taky moderoval, v pátek a v sobotu a chodila spousta lidí a říkali, ty jsi opravdu ten Ruda. Já jsem říkal, nejsem Ruda. A potom tě to už štve, rozumíš, po páté v pohodě, po šesté v pohodě, ale po desáté.
0: Ale tak možná je to znamení, že byste nějakou akci mohli udělat spolu.
1: A to my už jsme udělali, my jsme se fotili, napsali jsme, já jsem ten a já jsem ten druhý.
0: Jo, a stejně.
1: No a stejně, pořád. A tak no. To asi, jako tak člověk se s tím musí smířit. No.
0: Prosím vás, jenom abyste v tom měli tu jistotu, tak tohle je Honza Gavelčík.
1: Jako Gagarin.
0: Ano, a můžete ho i vidět na televizi Relax mezi 6 a 8 hodinou raní každý všední den, takže se na něho podívejte, prohlédněte si ho a kdybyste ho viděli na nějaké akci, tak G jako Gagarin.
1: Tak.
0: Tak.
1: Tak jo, děkuji Leni, tak bylo mi ctí jít kolem a já jdu zase pracovat.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Dneska mě pobavila zpráva, nebo spíše takový komentář na Facebooku. Prý za zabití vosy na dovolené hrozí Čechům pokuty v zahraničí v řádech milionů korun. Většina Čechů to prý vůbec neví. A komentář pod tím je, a jak mám sakra poznat, že je vosa na dovolené? Tak pozor na to. Mimochodem, kdo rozhodně není na dovolené, tak to je Milan Gelnar, náš dvorní astrolog Rádia Čas, a ten vám poví, jak to bude dneska s hvězdami.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Horoskopy na dnešní den.
2: Pondělí bude o něco komplikovanější než dny předchozí. Nicméně velká převaha hvězdných aspektů pozitivních, příjemných bude panovat i nadále. Těšit se tak můžeme na krásné letní dny. Co se týká jednotlivých znamení, tak blíženci by se měli cítit ve svém živlu. Váhy budou mít den neslaný nemastný a vodnáři mohou být poněkud rozpolcení. Ryby budou velmi intuitivní. Raci zejména doma prosadit, co budou chtít, a štíři mohou překvapovat svými nečekanými reakcemi. Střelcům se bude dařit na místech vzdálených. Berani by měli být velmi soutěživí, ale by budou značně sebestřední. A nám by se mělo dařit prosazování svých zájmů. Kozorozy budou dosahovat příjemných zisků a býci se mohou potýkat s domácími komplikacemi. Hvězdné pondělí, rozzářenou auru a hvězdnou cestu životem vám přeje dvorní astrolog Rádia Čas Milan Gelnar.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas.

0: Hity, které milujete na rádiu Čas, a teď se podíváme letem světem internetem, protože policejní oddělení na Floridě muselo řešit takovou bizární záležitost. Oni pátrají po jednom muži, který má na svědomí rozsáhlé podvody s kreditními kartami, a vyhlásili po něm pátrání, zveřejnili fotku a samotný ten hledaný muž se jim ozval a poslal jim čerstvou fotku z dovolené na lodi a požádal je, aby raději použili tu místo nekvalitního snímku z bankomatu, kterou tedy policie používala proto, aby ho dopadla. Jinak tenhle muž si užívá tu dovolenou na lodi asi tak nějak celkem jako, já nechci říct zaslouženě, ale že si nakradl tolik, tak, že tam může být, protože oběti právě těchto podvodů hlásili obří nákupy v elektru, obchodech s oblečením, ale i platby za online služby. Takže takový vykuk. Já bych se ale vrátila k té fotografii, protože když ty dvě fotky srovnám, tak opravdu na té z bankomatu vypadá hrozně. Jo, na té z lodi lépe. A i když tedy ten případ je takový, že by bylo dobré, kdyby ho ta policie dopadla, jo, a ta fotka jim k tomu může pomoct, tak já pro něho nějakým zvláštním způsobem mám pochopení, jo, přátelé, protože my tady s mojí kolegyní Evičkou Vrigler natáčíme pořád Ženy v čase, který jede vždycky v premiéře ve čtvrtek po 18. anebo v repríze v sobotu mezi 8. hodinou raní a 9. A my jsme k tomu taky fotili fotky, jo. A jak jsem nás tak u toho pozorovala, potom u toho výběru, který trval velmi, velmi dlouho, tak si myslím, že kdybychom my dvě byli hledané, tak naposíláme minimálně 10 variant takových fotek.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
4: Hity, které milujete.
5: Dovolená u moře s Blue Style, expertkou na cestování Lenkou Pátek a huňatým parťákem Bluem.
6: Ahoj, jsem Blue. Miluji, když na své dovolené získáte něco navíc. Lenka pro vás má zajímavou pozvánku.
7: Je to tak, opět pro vás máme něco navíc. V rámci exkluzivního konceptu Blue Vibes se můžete znovu setkat s herečkou Ivanou Jirešovou, tentokrát na krásné Krétě. Protáhněte se při lekcích inspirovaných jogou přímo v zahradě pětihvězdičkového hotelu Minos Imperial Luxury Beach na řeckém ostrově Kréta. Od 13. do 20. září si můžete zacvičit hned ve čtyřech různých termínech. Lekce jsou vhodné pro každého, ale kapacita je omezená. Proto se registrujte co nejdříve po potvrzení vašeho zájezdu. Cvičení je zdarma a o příjemnou atmosféru, která ještě umocní vaše zážitky z dovolené, bude postaráno.
8: Ahoj, tady Ivana Jirešová a já se moc těším, jak se společně protáhneme na Krétě.
6: Blue Vibe dovolená plná zážitků začíná na bluestyle.cz.
9: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
10: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
11: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
12: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
11: A maminka se mnou.
12: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristýnka.cz.
13: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas.
1: Obědovka Rádia Čas.
13: Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas.
1: Když posloucháš, máš vyhráno. Vyhráno.
13: Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme.
14: Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: Ráno ve znamení hitů, které milujete na rádiu Čas, no a také ve znamení vašich jmen a zkomolenin. Dneska se ptáme, jestli vám někdy někde spletli příjmení a jakým způsobem. A hodně mě pobavila zpráva od Lenči, která dorazila na náš WhatsApp.
1: Dobré ráno, Leni, a krásný den přeji. Tak mě komolí jméno pořád. Jmenuji se Řepišťáková. Takže jednou jsem Řepišťáková, pak jsem Řepistáková a pořád dokola. A ve škole si ze mě dělali srandu. Pořád Řepa. Tak asi tak. Ahoj.
0: To byla Lenča. Leni, vy už to umíte tak krásně jako vykousat to jméno, že je znát, že s tím máte svou zkušenost a jinak teda ta pozitivita ve hlase tak jako krása. Takže mávám takhle při pondělku, to je opravdu obdivuhodné. Jinak Lenča jiná zase napsala na Facebook Rádia Čas. Mně se nejdřív zeptají, jak se to čte a potom se mě ptají, jak se píše přehláskované O na klávesnici. A já, když jsem četla to Lenino příjmení, tak se to byla první otázka, která mě napadla, jo. Jak se to čte? Hoferová, takže Heferová nebo Hefrová? Vůbec nevím, Leni, jestli posloucháte, dopište mi to. Já bych to komolila taky. No a Radka píše, že bývá hodně často Bubílková a kdysi jsem byla Bublinková a paní Boubalíková. To jsou krásné zkomoleniny. A to je až úplně takové roztomilé, že? Jiná krátka se jmenuje Bublíková. Dobře to čtu, Bublíková. A tak to je takové roztomilé, takové příjemné. Co vy a vaše zkomoleniny? Pište Facebook anebo hlasovky na 7766 12800. Já myslím, že během dopoledne se ještě hodně, hodně pobavíme.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Ještě jsem slibovala jedno kolo a sliby se mají plnit nejenom o Vánocích, jak zpívá Janek Ledecký, takže si dáme ještě jedno kolo časovaných hodin na Rádiu Čas. Krásné ráno. Mám tady poukaz v hodnotě 500 korun na nákup produktů na e-shopu Vento Bohemia, kde si můžete pořídit třeba čističe Dr. House pro celou vaši domácnost, od kuchyně až po koupelnu, nebo taky produkty pro osobní péči mýtů, anebo nýbou, jako jsou sprchové gely, mídla, intimní gely, pěny do koupele, spoustu dalšího. Tenhle poukaz může být váš, když se právě teď dovoláte na 7766 12800 a jako řekněme třetí v pořadí, no a odpovíte v časovém limitu na velmi, ale opravdu velmi jednoduchou otázku. Mimochodem, už jsme ji tady v časovaných hodinách měli, takže už vás v podstatě jenom tak přeskouším.
1: Čas. Radio Čas.

0: hodiny Rádia Čas.
1: Někdy je to napínavé jako kšandy a někdy je to totální rychlovka. No tak jsem zvědavá, jak budou probíhat časované hodiny s Mirem. Miro, krásné ráno.
2: Ahoj, Miro, při telefoně.
1: Moc zdravím, slyším, že někde venku jste? Kde se nacházíte?
2: No, na pracovišti.
1: Jo, takhle. A to říkáte tak veselé.
2: No, ani se mi nezdá. Na pondělí asi veselý mě.
1: Jo, trošku to tak jako znělo, jo, ale asi je to tak spíš, že to tak musí být. Miro, já jsem si vás zapisovala ještě, než tedy budete odpovídat. Každopádně vaše příjmení mi přijde, že je vyloženě na to ho zkomolit. Tak komolí vám ho někdy?
2: No, sem tam se zadarí.
1: A nějakou veselou historku, že třeba jak nejvíc, tak máte něco?
2: O, ani tak ne.
1: Ani ne, prostě tak nějak občas vypadne nějaké písmenko.
2: Tak.
1: Vy už se soustředíte, to je mi úplně jasné na otázku a taky na to, aby se vás možná v práci nikdo nevšiml, že?
2: No, to těž.
1: Tak já jsem to myslela, tak půjdeme rychle na to. Takže, Miro, jednoduchá otázka. Kolik nohou má pavouk?
2: Pavouk má...
1: Rychle nějaké číslo, rychle.
2: No, já si myslím 8.
1: Jste si jistý?
2: Určitě.
1: Je to tak, pavouk má 8 nohou, ale teda musím říct, že mě ty moje nohy brněly. Že jsem se o vás trošku bála, jo? Každopádně gratuluju. Poukaz v hodnotě 500 korun na nákup Vento Bohemia je váš a doufám, že vám zpříjemní to pracovní pondělí.
2: No tak, doufám, že ano. Už teraz ano.
1: Paráda. Tak se mějte krásně a naslyšenou.
2: Do počutí.
0: Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House. Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete.

0: léto Rádia Čas.
1: Pohodové dopoledne už vlastně, že jo, 8.47 to už není ráno. No ne, my co vstáváme ve 4.30, tak tohle už je normálně dopoledne. Krásné dopoledne, zvon Rádia Čas, vám přeje Lenka Líšková. No a jdeme se podívat na kapelu, která ovládla svět. Vznikly v roce 1970 v Londýně a jejich hlavní zpěvák se původním jménem jmenoval Farrokh Bulsara. Jo, narodil se na Zanzibaru a část dětství strávil v Indii. No a potom se rozjela velká cesta hudební, která ovlivnila celý svět, za mě teda určitě. Mezi jejich největší hity patří třeba We Will Rock You nebo Show Must Go On a spousta dalších. A já myslím, že je nemusím dál více představovat. Je to samozřejmě kapela Queen. A myslím si, že takovým jako nejlepším provedením Queenů se proslavila taky kapela Queeny, kterou jste loni mohli vidět na našem megakoncertu. A kdo byl, tak ten jako mi musí dát za pravdu, že to byla obrovská show. No a právě Queeny, tady naše české Queeny, tak slaví 20 let na scéně. Dva lístky na srpen do korunní pevnostky v Olomouci tady mám na stole a hrajeme o ně v rámci Megaléta, kdy vy už jste zvyklí, že prostě o ty nejlepší lístky v rámci Megaléta hrajeme každý všední den. První slovo tajemné věty, kterou je potřeba poskládat, abyste právě na Queeny mohli jít, tak je hudba. Ještě jednou, hudba, první slovo tajemné věty. Mimochodem mám pro vás taky malé tajemství, já tady s vámi budu i po 9. hodině raní, takže vám přidám hned po 9. i to druhé, jo? Taková hodná já jsem.
0: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
0: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
4: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
5: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
6: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
7: Radio Čas.

0: Tak nebude. Prostě od té doby, co mi to naše kolegyně Denča řekla, tak to vždycky budou Humphreyho oči. Takže Humphrey Eyes, ne Hungry Eyes. Na rádiu Čas hrajeme hity, které milujete 8 hodin 54 minut k tomu a podíváme se do filmového světa. Prosím vás, pokud vás štvou lidi, kteří na co sáhnou, to jim jde, tak teďka neposlouchejte. Jo, protože to by vás mohlo hodně rozohnit a hodně vytočit. Tak já chvilku počkám, dobře. No a podíváme se na zpěvačku a herečku, hlavně Zendayu, která za sebou má opravdu neskutečný rok, protože hned dva její filmy, ve kterých se letos objevila, překonaly hranici miliardy dolarů v celosvětových tržbách. To je jako celkem opravdu unikátní a navíc její pozice se může ještě výrazněji zlepšit, protože na konci roku se do kin po celém světě dostane třetí část Duny. Velmi kultovní snímek, mimochodem první Duna byl takový jako trošku pro Zendayu, já jako nechci říct průšvih, ale bylo to takové klamání diváků, protože ona byla na všech premiérách a ve všech promo materiálech a všude ji propagovali, ovšem potom na plátně byla asi, já nevím, 7 minut, jo. Takže to byla taková dobrá reklamní kampaň, každopádně ve dvojce už se to potom zlepšilo a třetí část zřejmě bude patřit jí. Jinak jste ji mohli vidět už ve snímku taky drama s Robertem Pattisonem v megahitu Odyssea, režisér Christophera Nolana, a nebo v dalším Spider-Manovském bijáku s názvem Spider-Man Brand New Day. Mimochodem, ona má ten úspěšný rok završený také tím, že už je vdanou paní, vzala si Toma Hollanda, což je taky vlastně v podstatě v současné době nejúspěšnější filmový Spider-Man. Jako, no, tak kam to půjde dál, dalo by se říct, že chtěli bychom se zeptat, co ještě může překonat, protože v současné době v podstatě se dostává mezi nejlépe placené herečky. Ovšem ona neustále zůstává pokorná a říká, že i s Tomem se chtějí potom vzdálit z toho mediálního světa a chtějí žít takový poklidný rodinný život. Tak jako známe hvězdy, které už to tak říkali, tak jsem zvědavá, až přestane tady ta velká hlavní vlna, jak dlouho jim to vydrží. Každopádně držíme pěsti a Zendaya teda za mě jedna z nejúspěšnějších žen současnosti. Takže gratulace a samozřejmě nezávidíme, ale přejeme.
1: Radio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: pořádá Maxi Výprodej.
1: Cože? Maxi Výprodej?
0: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
0: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Už tam bude?
4: Nech toho.
3: Raději už tam bude?
4: Přestaň, je mě vedro.
5: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
6: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
7: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Aktuálně si dávejte pozor na Karvinsku na silnici poblíž oblasti Lázně Darkov. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní v Rožnově pod Radhoštěm na křižovatce ulic Ostravská a Radhoštská. Srazila se tady tři osobní vozidla. Stále mějte pozornost na dálnici D1 v oblasti Švábenice směr Kroměříž. Probíhají tady práce údržby. Může hrozit zdržení. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Sucho přineslo nedostatek cena. V Jablunkově se řidiči dočkají nového mostu. Zájem o vysokoškolské koleje v Olomouci roste. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku je letos nedostatek sena. Kvůli dlouhému suchu ho zemědělci sklidili méně než obvykle a chovatelé teď musí seno složitě schánět. Hledají ho po celé republice a někteří pro ně jezdí i do Polska nebo Německa. Chovatelé se proto snaží balíky zajistit co nejdříve, aby měli dostatek krmiva pro svá zvířata.
1: Morava aktuálně.
0: V Jablunkově se řidiči dočkají nového mostu. Dnes začíná demolice toho stávajícího. Doprava bude svedená na náhradní silnici. Podle mluvčí hejtmanství Nikoly Birklenové by měla být stavba dokončená v dubnu příštího roku.
2: Převedení dopravy na provizorní most představuje klíčový milník celé stavby. Umožní zahájení demoličních prací a následně výstavbu nového mostu. Doprava v tomto místě tedy nebude zastavena, jen se přesune kousek stranou na nové dvoupruhové mostní provizorium. Kromě aut se počítá také s pěšími. Součástí provizoria je metr široká lávka, která po dobu výstavby zajistí bezpečný pohyb chodců.
0: Zájem o vysokoškolské koleje v Olomouci je letos vyšší než v minulých letech. Místa se zaplnila rychleji a zájem studentů je větší než nabídka. Univerzita Palackého proto hledá možnosti, jak ubytování rozšířit. Pomoci má také oprava koleje Josefa Ludvíka Fischera. Po dokončení by měla nabídnout další místa pro studenty.
1: Rádio Čas, sport.
0: Fotbalová Slávie má další výhru. Včera porazila Pardubice 2-1 a v šancelize zůstává po třech kolech bez ztráty bodu. Dvakrát se trefil Mojmír Chytil. Právě jeho druhý gol v závěru zápasu přinesl Slávii 3 body. Dnes bude polojasno, přechodně i skoro jasno. Později odpoledne a večer se mohou objevit lokálně přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 30 až 35 stupni Celsia.

0: Ani jsem netušila, jak mě to dnešní téma bude hodně, hodně bavit, a to jsou zkomoleniny vašich příjmení. Jak vám ta příjmení komolí, a po případě, jestli z toho byl nějaký vtipný příběh, Jarka napsala. Já teda nebudu číst to příjmení, ale naprosto chápu, no. Jen si to poslechněte.
1: Dobrý den, Rádio Čas. Mě osobně spíše překvapí, když ho někdo správně vysloví. Nechci ho tedy říkat do éteru, ani nebudu, ale jsou to dvě jména. Jedno je německého původu, druhé je za mě úplně normální, ale tím, že tam chybí to ova, tak prostě lidi to strašně mate. Mějte se hezky, Rádio Čas.
0: Díky moc za zprávu, no a musím říct, že když to příjmení vidím napsané před sebou, tak je mi to jako úplně jasné, jo. Ale ve chvíli, kdyby mi ho někdo říkal a diktoval, tak bych asi taky byla trošku zmatená jako lesní včela. No a co vy, klidně pište na WhatsApp, anebo taky na Facebook, kde se podíváme ještě na nějaké příspěvky, protože tam mě to hodně baví. Markétka napsala, spíše se mě ptají, jestli bych jim ho vyhláskovala, když ho chtějí zapsat. Markétka je Gvoždíková, což chápu, protože ona má na začátku G, takže tam k těm pokusům a omylům může docházet. Lenča napsala, pracuji ve firmě Jelínek jako účetní, tak mě někdy dodavatelé místo paní Malíková oslovují paní Jelínková. Jo, tak to se může stát. Hanis napsal, že je Petrek, ale říkají mu Peterek a prý slyší na oboje. Tak to si myslím, že je nejlepší, když se s tím člověk v podstatě naučí žít. A Hanča, moje ano, musí se hláskovat. A jestli je to čtvrtlíková, nebo čtvrtková, nebo čtvrtlová, je asi jedno. Jinak to původní příjmení je tady čtvrtlíková, jestli to správně čtu. Já tady mám vždycky úplně stažené půlky a říkám si, abych to nepomotala. Že by to bylo motání na druhou. Co vy a vaše jména a vaše zkomoleniny? Někde se stalo nějaký pěkný příběh, Facebook Rádia Čas, no anebo WhatsApp 7766 12 800. Tam vás vždycky nejradši slyším. Rádio Čas.

0: Já jsem si zaklikla jinou písničku, tak ještě jednou, vydržte, ať to má nějakou štábní kulturu.
1: Megaléto Rádia Čas.
0: No takhle jsem si to měla oddělit, jinak posloucháte Rádio Čas, krásné dopoledne 9.23. No a pojďme se podívat na Megaléto, protože já jsem to slibovala, že když tady jsem s vámi i po 9. hodině raní, že vám hned prozradím i druhé slovo naší tajemné věty v rámci Megaléta. Jenom připomínám, že dneska hrajeme o dva lístky na kapelu Queenie, která slaví 20 let na scéně, a to do korunní pevnůstky v Olomouci 26. srpna. Můžete být u toho dokonce i s někým, dva lupeny, jak už jsem říkala, a stačí jenom vychytat v našem vysílání čtyři slova, která tvoří celou tajemnou větu. No, první slovo už jsem vám říkala, schválně, jestli ho máte napsané. Ano, ano, správně, tam vidím Maruška, že se hlásí, že to byla hudba, je to tak. No a druhé slovíčko je spojuje. Takže hudba spojuje. Doufám, že máte zapsáno, no a odpoledne vám držím pěsti.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Prodáváte auto a chcete dostat nejvíc?
3: Tak přijeďte do AutoESA.
2: Vaše auto zdarma naceníme a převezmeme záruky.
3: A navíc pouze nyní garance nejvyšší výkupní ceny.
2: Máte už nabídku od jiného prodejce? My vám dáme ještě víc, a to i hned a v hotovosti.
3: Kdo na to jde od lesa, prodá auto u ESA.
4: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Mega koncert Rádia Čas 21. listopadu v Ostravar Aréně. Mega koncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
5: Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Musím říct, že nad tím hlasem teda nikdy moc nepřemýšlela, jenom ve chvíli, kdy ta nabídka přišla. Mluvím o prvním rande. Kde jsou ty nejhorší místa na první rande podle žen, tak o tom mluví nový žebříček. Mimochodem ladíte Rádio Čas, hity, které milujete, na tom se nic nemění ani takhle dopoledne. Tak a podle žen prý patří mezi nejhorší místa svatební hostina, rande u někoho doma, přeplněná posilovna anebo hlučný noční klub. Důvodem je, že na některých místech se prostě špatně poznává, musíte tam na sebe křičet a je to takové velmi nekomfortní. Potom jsem si přečetla i nějaké komentáře tady pod tím článkem a hodně mě pobavil tady Milan, který napsal, že mezi nejhorší místa na rande patří například i krematorium a nebo operační sál. No tak to je pravda. Každopádně je to taková zajímavá úvaha a já jsem se tak projížděla, jo, na kterých randetích jsem byla jako prvních a které fakt nešly, tak mně přijde, že ten přeplněný klub se ještě dá, stejně tak jako ta posilovna, i když i tam jsem jednou byla na rande a bylo to takové jako hodně zajímavé, protože toho člověka v podstatě vidíte poprvé, že já teď před ním zvedat nějaké činky a nevíte, jestli jako zvednete dost nebo ne. Ale nejšílenější bylo, když mě jeden mladý muž pozval na rande do sauny. Tak to

0: rytmu Celzia.
1: Rádio Čas. Hity, které milujete.
2: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, skřínek se stávají, zatáčky, točí se svět.

0: Krásný dopolední čas s rádiem Čas. Užíváte si ho s hity, které milujete. No a doufám, že se ho užíváte už od brzkého rána. Vždycky v rámci Dobré ráno Moravo máme výš nevíš, kdy se ptáme na otázky ohledně událostí patřících k dnešnímu aktuálnímu datu, k dnešnímu dni, tedy k pondělí 10. srpna. No a i když jsem tu sama, tak mi přispěchal na pomoc Martin Fabík, náš milý kolega. A jak to dopadlo? No poslechněte si to sami.
1: Dobré ráno, Moravo.
2: Dobré ráno, Moravo.
1: Víš, nevíš.
0: V roce 1821 stát Missouri se přidal k Americe a stal se 24. státem. Kolik má aktuálně Amerika států?
3: Buď 50, anebo 55. Je to jedno z toho, to vím. Myslím, že těch 50.
4: Jo, to
0: jo,
4: bylo super.
0: Je to tak, já si potřeba zapnout zvuk. V roce 1905 ve Francii se sešel první světový kongres Esperanta. Mě by zajímalo, co to vlastně Esperanto je.
3: Esperanto? Tak buď je to jazyk, anebo tanec. Něco z toho to bude.
0: Dobře, tak...
3: Není to ani jedno?
0: Je to jazyk.
3: Je to jazyk, Esperanto, jo.
0: Je to jazyk, jo. A jaký jazyk to je? Jo, dám ti možnosti.
3: Ano.
0: Za A, španělský dialekt to je, nebo za B, jazyk australských aboriginců, anebo za C, uměle vytvořený univerzální jazyk.
3: Myslím, že to bylo v nějakém filmu, že se bavili Esperantem, aby nějak zakryli, nebo zamaskovali prostě tu svoji mluvu, takže bych dal Cčko.
4: Jo!
0: To tak. Vytvořil ho Ludvík Lazar Zamenhof, židovský lékař a jazykový nadšenec, který chtěl vytvořit neutrální mezinárodní jazyk, který by lidem z různých zemí usnadnil komunikaci.
3: Boží.
0: Boží.
3: Super.
0: Teď ti dám hudební ukázku.
3: No, to by taky mohlo jít, ano.
0: Chci jméno zpěváka. To, že tam teďka uslyšíš zpěvačku, je nápověda.
3: Dobře. A z jakého roku to je? Nebo období?
0: To ti neřeknu.
3: No, dobře, no.
0: Českoč

0: Áno, tak to je nejaký Ital, ten druhý.
1: Áno.
0: Ital, áno, poznám podľa toho jazyku a je známej.
1: Áno.
0: Je známej, áno. Je už trochu starší.
1: Áno.
0: A žije v Itálii.
1: To je zřejmě.
0: Áno, tak bych to uznal, ne?
1: A jak se jmenuje?
0: Máš možnosti?
1: Ne.
0: Nemáš.
1: U tohohle nemůžu mít
0: to
1: možnosti.
0: To bude určitě něco...
1: Kdybych u tohohle měla možnosti, tak dostaneme od posluchačů bídu.
0: Dobře, takže tím pádem to bude jednoslovný název, nebo má jméno a příjmení?
1: Jednoslovný. A ta zpěvačka je kdo?
0: Hana Zagorová.
1: A s kým naspívala duet?
0: No, znamená Hložka, ale tak to něco. To je trošku jinde.
1: Takže Hložek se přestěhoval do Itálie, přátelé. Ne, je to Drupy.
0: Drupy, no.
1: Drupy.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit. Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz. Někdo vidí zahradu, ty vidíš možnosti. Přepni se do kutilského módu a buď pánem své zahrady. S Allegro to zvládneš snadno. Vše pro péči o zahradu najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
5: Popel

0: Rádio Čas. Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Lenny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: I ty, které milujete. Čas. Rádio Čas. I ty, které milujete.

0: Létající Majky, létá tam a zpět. Ahoj Majky.
1: Krásné dopoledne, ahoj.
0: Radio Čas a Majky přiletěl až na naše vlny. Tak já jenom, abych to osvětlila vám všem, co třeba nevíte, jo, tak a Majky je pilot. Už jsi pilot, ne?
1: No, oficiálně. Částečně, oficiálně ještě ne, ale brzy budu.
0: Tak
1: neoficiálně. Ještě čekám na zkoušky, no.
0: A teď už lítáš.
1: No to lítám, ano, ale to je složitější, no.
0: To je fakt složitější, jo.
1: No, jako můžu lítat sám, ale ještě nemůžu vzít někoho jiného.
0: Jo, takhle. No každopádně, když už lítáš sám, tak za mě jsi pilot, jo.
1: Dobře.
0: Tak to takhle prostě, ano. Prostě to funguje. Mimochodem, kdyby tě někdo hledal, až tedy budeš ten oficiální pilot a budeš moct někoho vzít, tak tvoje příjmení je Rešl.
1: Ano, říkáš to správně.
0: To není vůbec jako nic tajného. Tak prosím tě, zkomolili tě ho někde na úřadě?
1: Jo, už jsem slyšel Rešel a takové různé varianty. Mě hlavně, jak jsem byl malý nebo menší, studoval jsem na základní škole někde v prvních ročnících, tak mi taťka říkal, že můj pradědá byl Resel, což byl vynálezce lodního šroubu, jestli víš.
0: No.
1: A jak jsme se to učili ve škole, tak jsem říkal, paní učitelko, tak tenhle pán, to byl můj pradědá. A potom, jak byly třídní zkoušky, tak si tam paní učitelka vzala rodiče a říkala, prosím vás, neříkej tomu takové věci, on tomu pak věří.
0: Počkej, to není pravda.
1: No, třeba ano, neskoumal jsem rodokmen, třeba ano.
0: No počkej, já jsem ti to zbaštila i s navijákem.
1: Já tehda rodiči taky, no, taťka si ze mě dělal takhle srandu,
0: jo,
1: jak jsem se to učil, říkal, no to byl tvůj praděda.
0: Mimochodem, Rešel je, jako pilot Rešel je fajn, jo, lodní šroub, přemýšlím. Já pořád přemýšlím nad tím, když budeš mít svoje letadlo,
1: no.
0: Což tě čeká, ne? Si pořídíš něco?
1: No, to bude, no, třeba ano, já si vsadím a potom si koupím letadlo.
0: Jo, prostě nemějme malé cíle. Tak když si koupíš letadlo, jak se bude jmenovat to letadlo?
1: Tak ty máš většinou volačku toho letadla, jo, začíná to tady v Česku Oscar Kilo, co je česká volačka, no a potom nějaké další tři písmena.
0: Počkej, jenom tři písmena.
1: A dvě číslice ještě na konci.
0: Ne, tak jako nemůžeš mít letadlo Maruška nebo Beruška.
1: Jako takhle jo, já lítám s červeným letadlem, jmenuje se Alto a já mu říkám Beruška, že letím s Beruškou, takže ano. Tak já něco vymyslím do příště.
0: Takže dobře, tak příště se zeptám, protože my se tady dopoledne budeme teďka potkávat, takže zítra se ptám na to, jak se bude jmenovat tvoje letadlo.
1: Dobrá.
0: No a teď už se ptám, co je nového Martina Fabíka.
2: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Tisíce produktů, skvělé akce a sezónní nabídky teď najdeš za super ceny. Na nic nečekej, běž na Allegro a užij si den naplno. Když něco, tak Allegro.
3: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.
6: Stále si dávejte pozor na Karvinsku na silnici poblíž oblasti Lázně Darkov. Stala se tady dopravní nehoda dvou osobních aut. Situace je bez zranění. Dále buďte opatrní na dálnici D1 v oblasti Švábenice směr Kroměříž. Probíhají tady práce údržby. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte taky na dálnici D2 na trase Lanžhot Brno na silnici těsně před oblastí Brno jih. Nákladní auto se střetlo s osobním. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Radio Čas, nejnovější zprávy.
6: Češi neradí mění práci. Moravskoslezsko láká stále více turistů. Řidiči v Přerově se musí připravit na omezení. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. Češi patří mezi nejvěrnější zaměstnance v Evropě. V jednom zaměstnání zůstávají v průměru přes 11 let. To je více než evropský průměr. Podle televize LTV Plus se lidé bojí změny a raději zůstávají tam, kde jsou spokojeni a mají jistotu. Dlouhé setrvání u jednoho zaměstnavatele ale může znamenat i pomalejší růst mzdy nebo menší šanci získat nové zkušenosti.
7: Morava aktuálně.
6: Do Moravskoslezského kraje letos přijelo přes 307 tisíc návštěvníků. Je to o 7% více než loni. Nejvíce lidí zamířilo do Beskyd a Ostravy. Velký zájem ale roste také o Opavské Slezsko a Pododří. Turisty láká hlavně příroda, výlety, kultura a místní zajímavosti. Řidiči v Přerově se musí připravit na omezení. Dopravu tu ovlivní rekonstrukce Palackého ulici v centru města. Proběhne od dneška do 19. srpna a podle mluvčí města Lenky Chalupové se dotkne i hromadné dopravy.
8: Práce si vyžádají úplnou uzavírku Palackého ulice v úseku mezi křižovatkami s ulicemi doktora Skaláka a Boženy Němcové. Ta výrazně zasáhne také provoz městské autobusové dopravy. Vzhledem k rozsahu oprav nebude možné zajistit průjezd autobusu ani obsluhu zastávek Palackého. Pro cestující jsme proto připravili náhradní dopravní opatření.
2: Rádio Čas Sport.
6: 16-letá česká atletka Linda Bodková byla vyhlášena nejlepší evropskou atletkou za červenec. Ocenění získala díky skvělým výkonům na mistrovství Evropy dorostenců, kde ovládla běh na 400 metrů překážek. Úspěch pak potvrdila i na juniorském mistrovství světa, kde pomohla české štafetě ke stříbrné medaili. Dnes bude polojasno, přechodně i skoro jasno. Později odpoledne a večer se mohou objevit přehánky a bouřky. Nejvyšší denní teploty se budou pohybovat mezi 30 až 35 stupni Celsia. Tolik aktuální zprávy na Rádio Čas, další za hodinu.
2: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
9: Bohuš.
0: Tak, a kdyby to byla holčička?
9: Bohumila? Bohu...
0: Ještě zkus?
9: Bohu.
0: Kdyby slavila Boha.
9: Boha jeho? Bože můj.
0: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
9: Amen.
2: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Pondělní dopoledne v éteru Rádia Čas už v tuto chvíli se mnou s Mirkem Rešlem a samozřejmě také z hity, které milujete. No a v éteru Rádia Čas budeme dneska hodně soutěžit, nadělovat, bude tady obědovka, megaléto a mnoho dalšího. Jak soutěžit, tak na to si počkejte a podíváme se také na Rianu, protože ta poslala do světa velkou novinku. O co se jedná, i o tom bude řeč. Teď už muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity.

0: Pondělí odpoledne s Rádem Čas a já jsem slíbil, že se podíváme na zpěvačku Rihannu. Co se budeme, od vydání alba Anti už uběhlo spoustu let, konkrétně 10, a fanoušci se možná brzy dočkají nové hudby. Podle ASAPa Rockyho totiž je Rihanna zpátky ve studiu a pracuje na nových skladbách. Mimo jiné, její poslední album, jak jsem říkal, vyšlo před 10 lety v roce 2016 a dodnes patří mezi nejúspěšnější nahrávky její kariéry. A teď to vypadá, že se po dlouhé pauze konečně schyluje k něčemu velkému, k hudebnímu návratu, a já se neskutečně těším na to, co vytvoří, protože co si budeme, Rihanna je prostě světová ikona a nepochybuji o tom, že to bude kvalitní hudba. Tak snad také brzy v éteru Rádia Čas, ode mě další muzika a hity, které milujete.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
2: Hity, které milujete.
4: A raz, dva, tři, 4,21. La, la, la.
5: S mBank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si mSpořící účet Plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. mBank. Velká malá vítězství.
6: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
7: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
8: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, Grab či Malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
9: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
10: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
9: A maminka se mnou.
10: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
11: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemi. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemi.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemi. Jedině na Rádiu Čas.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: V rámci Megaléta s naším rádiem můžete vyrazit na ty nejlepší akce, festivaly, kulturní akce a podobně. No a už je to 40 let od posledních koncertů Queen s Freddiem Mercurym. Mimo jiné se slaví 20 let Queenie. A my tady právě dnes pro vás máme lístky na koncert Queenie 20 let tour, který proběhne 26. srpna v Olomouci. No a k tomu, abyste vyrazili, stačí dát dohromady výherní větu. Ta se opět skládá ze 4 slov. První slovo je venku a druhým slovem je slovo spojuje. Takže spojuje je slovo, které byste si měli zapamatovat nebo zapsat. No a pokud jste nestihli to první slovíčko, tak nebojte, ještě dneska ho připomenu. Teď se ale pojďme podívat na počasí, jak bude.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnešní odpoledne bude slunečné, místy ale budou na nebi mraky. Obloha by měla být skoro jasná až polojasná. Hrozí ale i přehánky a objevit se můžou i silné bouřky z tepla. Nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat od 30 do 35 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku můžeme místy naměřit až 37 stupňů Celsia.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Pondělní odpoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem, a když jsme u toho příjmení, tak dneska to řešíme na Facebooku, na WhatsAppu. Ptáme se, jestli vám lidé pletou často vaše příjmení, a spousta komentářů na našem Facebooku. Třeba Eva Břežná tady napsala: no pro mne moje příjmení nebylo neznámé, bo na ekonomce jsem měla spolužačku téhož jména, ale už mě tolikrát přejmenovali. Březná, Břežňa, Březná, Břežná, Březná. No, je toho opravdu spousta. Dejte vědět i vy ostatní, pište na Facebook, na WhatsApp, klidně nahrávejte hlasovky. Téma, kterému se ještě dneska budeme věnovat. No a já posílám další hity, které milujete.
1: Datart pořádá Maxi Výprodej.
2: Cože? Maxi Výprodej?
1: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
2: Tak to je další level.
1: Datart, opravdový elektrospecialista.
3: Tak už víte, kam a čím letos na dovolenou?
4: Ať už kamkoliv, v Auto ESA vždy pořídíte spolehlivý a prověřený vůz.
3: A za cenu, která vás rozhodně potěší.
4: Stačí využít třeba akční slevy až 90 tisíc.
3: Auto ESA, u nás si vybere a ušetří opravdu každý.
5: Kdo na to jde od lesa, koupí auto u ESA.
6: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.
7: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
8: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.
9: Rádio Čas.

0: Rádio Čas, za 2 minuty 11. hodina, máme pro vás informace z dopravy a také zprávy s Martinem. Řekneme si, že počet zahraničních pracovníků v Česku roste.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz. Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion. Na lidech záleží.
4: Volejte bezplatně 800 800 872.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Aktuálně si dávejte pozor na Novojičínsku v obci Bílovec na ulici 17. listopadu u nemocnice. Stala se tady vážná nehoda. Nákladní auto se střetlo s chodcem. Probíhají záchranné a vyprošťovací práce. Dále buďte opatrní v Přerově na silnici u obce Kokory. Osobní auto havarovalo. Může hrozit zdržení. Pozornost mějte na dálnici D1 na nájezdu a výjezdu v oblasti Lány. Střetly se tady dva nákladní automobily. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Počet zahraničních pracovníků v Česku roste. Karviná pokračuje v odstraňování autovraků. Oprava výpadovky z Olomouce končí dříve. U zpráv Rádia Čas vás vítá Martin Fabík. V Česku přibývá zahraničních pracovníků. Často nastupují na místa, o která Češi nemají velký zájem, například ve výrobě, stavebnictví, službách, obchodu nebo gastronomii. Většina cizinců u nás žije a pracuje dlouhodobě. Jejich rostoucí počet ale přináší i problémy, například vyšší tlak na bydlení, školy nebo zdravotnictví. Podle televize LTV Plus se očekává, že zahraničních pracovníků bude dál přibývat.
7: Morava aktuálně.
6: Karviná pokračuje v odstraňování autovraků. Za prvních 7 měsíců letošního roku se podařilo uvolnit místa, která zabírala celkem 32 dlouhodobě odstavených nepojízdných aut. Pokračuje Jana Majerová z karvinského magistrátu.
8: Ve většině případů provozovatele na naší výzvu zareagují a vozidlo sami odstraní. Některá řízení jsou ale složitější a trvají déle. Například, když se nedaří dohledat aktuálního vlastníka nebo je automobil součástí dědického řízení. Chceme připomenout, že provozovatelům vozidla, které má technickou kontrolu propadlou déle než 6 měsíců a je odstavené na pozemní komunikaci, může být uložena pokuta až do výše 300 000 korun.
6: Opravy na hlavním tahu mezi Olomoucí a Přerovem skončí dříve. Řidiči by měli projet celou výpadovkou bez omezení už ode dneška. Silničáři položili nový asfalt a opravili také krajnice, svodidla nebo dopravní značení. Práce pokračovaly i přes velká vedra a podařilo se je dokončit rychleji, než se původně plánovalo.
7: Rádio Čas Sport.
6: Český motocyklový závodník Filip Salač vyhrál závod Moto 2 ve Velké Británii. V Silvestronu se po skvělém závěru dostal na první místo a vítězství už nepustil. Je to jeho první výhra v Moto 2. Dnes bude polojasno, přechodně i skoro jasno. Později odpoledne a večer se mohou objevit přehlady.

0: další za hodinu.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Bohuš.
3: Tak, a kdyby to byla holčička?
2: Bohumila? Bohu...
3: Ještě zkus?
2: Bo...
3: Bohu. Kdyby slavila Boha.
2: Boha jeho? Bože můj.
3: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
2: Amen.

Máte Rádio Čas pondělní dopoledne se mnou s Mirkem Rešlem a čas obědu se pomalu, ale jistě blíží a s naším rádiem můžete obědvat úplně zdarma a nejenom vy, dokonce i vaši kolegové v práci. Stačí jenom, když budete u vás v práci poslouchat naše rádio a zaregistrujete se na našem webu casradio.cz do obědovky. No a vždy kolem 12. hodiny někomu z vás zavoláme a pokud nás posloucháte, tak dostanete oběd. Tak já jsem zvědav, jestli to dneska vyjde a budeme nadělovat. Za chviličku další hity, které milujete a dáme také tipy, kam můžete vyrazit. Rádio Čas. Hity, které

0: Snažte se bavit.
1: Víkend je sice ještě daleko, ale my už tady pro vás máme tipy, kam můžete vyrazit, a má pozvánka dneska míří do Šumperku na festival Chutě kraje Šumperk. No a jak název vypovídá, můžete se těšit na ochutnávky tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, ale také prezentaci regionálních značek, farmářů, řemeslných výrobků a gastropodniků. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemnou zábavu a hodně dobrých chuťových zážitků. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
0: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
3: Cože, ty máš 150 technobodů?
4: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
3: A kde to jako najdu?
4: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
3: No jasně.
4: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
0: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
5: Hity, které milujete. Radio Čas.
6: Shine bright like a diamond. Shine bright.

0: Rádia Čas.
1: Doba obědu se pomalu ale jistě blíží a to znamená, že jdeme nadělovat obědy do firmy. Někomu z vás, kdo jste se registrovali na našem webu casradio.cz, já vytáčím telefonní číslo a voláme Kateřině. Samozřejmě to nejdůležitější je telefon zvednout.
2: Brušňáková, prosím.
1: Krásné dopoledne, Mirek Reštěn, Rádio Čas. Katko, víte, proč vám voláme?
2: No, asi ta obědovka.
1: A je to přesně tak. A to, co po vás chci, je nějak prokázat, že nás posloucháte.
2: No, posloucháme. Ráno se bavili o zkomolení jmen. Mm. Jako, což se mi taky někdy stává. No, co, já nevím, co ještě
1: vy se jmenujete, já to prozradím, vy jste to už sama řekla, Lušňáková, tak komolí vám jméno často?
2: Ano, Luňáková a tak, takže jo.
1: Katko, mi to bohatě stačí, je to téma dne a vy získáváte od Rádia Čas oběd.
2: Ne, děkuji.
1: Kolik vás je ve firmě?
2: No podle toho, jak se to počítá, na našem oddělení je nás 3, 4, 5, 7.
1: No, tak nějaké ty pice tam rozhodně budou. Teďka hnedka na e-mail posílám voucher a pice jsou vaše, tak gratuluju.
2: Jo, super, moc děkuji.
1: Mějte
2: děkuji.
1: Se krásně, naslyšenou.
2: Moc děkuji, naschledanou.
0: Obědovka Rádia Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky dnešní odpoledne bude slunečné, místy ale budou na nebi mraky. Obloha by měla být skoro jasná až polojasná. Hrozí ale i přehánky a objevit se můžou i silné bouřky z tepla. Nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat od 30 do 35 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku můžeme místy naměřit až 37 stupňů Celsia.
4: Hity, které milujete. Rádio Čas.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Čas. Hity, které milujete.

0: Pondělní dopoledne s Rádiem Čas a také se mnou s Mirkem Rešlem a já tady mám pro vás pozvánku na zítřek, protože i zítra jako každé úterý po 11. hodině odstartuje v našem éteru pořad Jeste s rozumem s Evčou Rigler. No a zítra se budeme bavit o rajčatech, tak pojďme si dát ukázku.
1: Červené, šťavnaté, sladké a plné zdraví. Nejenže krásně vypadají, ale také skvěle chutnají a prospívají našemu tělu. Rajčata. Rajčata jsou plná vitamínu C, to znamená silnější imunitu a méně nachlazení. Obsahují likopen, což je takový významný antioxidant, který chrání naše buňky před stárnutím. Takže pokud chcete vypadat mladě, rajčata můžou být hodně dobrou volbou. Mají navíc málo kalorií, spoustu vlákniny a hodně vody. To znamená, že se najíme do sytosti, ale nepřibereme. Prostě ideální pro všechny, kteří bojují s přebytečnými kily. No a mimo jiné, konzumace rajčat má také vliv na naši náladu a na to, jak se cítíme. Obsahují serotonin, což je hormon štěstí. Takže pokud máte špatný den, kousněte si do rajčete a vaše nálada se hned zlepší.
0: No, já osobně třeba rajčátka s mozzarelkou naprosto miluju, je to skoro každý večer u mě na talíři. No, celý pořad už zítra po 11. hodině, tak poslouchejte. Ode mě další muzika a hity, které milujete.
2: Ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání.

0: časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.
2: Kámen a zahrada.
3: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
2: Kámen a zahrada. kamen-zahrada.cz
4: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
0: WhatsApp Rádia Čas 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hraj s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv, s námi stále online. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Máte rádio čas za 3,5 minutky, 12. hodina, dobrou chuť k obědu, pokud se chystáte. No a slovo si teď bere Marcelka, čekají nás informace z dopravy a také zprávy. Povíme se v nich, že podvodníci mají nový trik, jak zneužít sociální dávky.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Už tam bude?
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude?
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky z McDonald's.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
6: Novinky dorazily do IKEA. S našimi novinkami bude váš domov zase o kus útulnější. A kdo ví, možná právě díky novému povlečení si oblíbíte i ranní vstávání. V obchodním domě IKEA najdete více než 700 nových výrobků, tak neváhejte a navštivte IKEA ještě dnes.
7: Řidiči, aktuálně pozor v Bílovci na Novojčínsku. V ulici 17. listopadu zasahují všechny složky integrovaného záchranného systému u vážné dopravní nehody, při které na

0: My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Podvodníci mají nový trik, jak zneužít sociální dávky. Moravskoslezský kraj pomůže se sociálními projekty a přerovští hasiči dostanou nové zázemí. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Někteří cizinci našli nový způsob, jak v Česku získat takzvanou dočasnou ochranu a sociální dávky. Z válečných zón sice nepocházejí, i tak ale chtějí azyl, peníze a volný vstup na český trh práce. Pomáhat si k tomu mají falešnými oddacími listy. Takoví cizinci jsou ale pak z Česka vyhoštěni.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj rozdělí přes 1,5 milionu korun na pomoc lidem v nouzi a financování sociálních projektů. Dotace podpoří provoz potravinové banky, ozdravné pobyty pro handicapované děti i paliativní péči v hospicích, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Co se týče vůbec paliativy, tak opravdu máme za to, že v těch nejtěžších chvílích by člověk neměl zůstávat sám a Moravskoslezský kraj určitě dlouhodobě a cílově bude tyto aktivity nějakým způsobem rozšiřovat, ale dál je i podporovat.
0: Konkrétní podpora míří také na zajištění služeb pro nevidomé občany. Přerovští dobrovolní hasiči a strážníci získají moderní zázemí. Od příštího jara budou působit v opravené budově v ulici Šířava. Rekonstrukce bývalé zbrojnice za 650 milionů korun tak vyřeší současné provizorní podmínky a nedostatek parkovacích míst pro techniku.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v Birminghamu dnes odstartovalo atletické mistrovství Evropy. V úvodním soutěžním dnu je na programu 5 finálových disciplín a v běhu na 100 metrů a vrhu koulí budou o účast v nich bojovat 4 čeští reprezentanti. Do kvalifikačních kol dnes zasáhne dalších 8 českých atletů. Který bude krásně slunečno a taky teplo. Čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 26 do 30 stupňů. Tolik další zprávy naslyšenou opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Bohuš.
4: Tak a kdyby to byla holčička?
3: Bohumila?
4: Ještě zkus?
3: Bohu.
4: Kdyby slavila Boha.
3: Boha jeho? Bože můj.
4: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
3: Amen.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

0: Společnost při pondělku vám i v tuto chvíli dělá Rádio Čas a samozřejmě hity, které milujete, ty s náma uslyšíte úplně vždycky. No a za chviličku se podíváme na jeden hodně zajímavý žebříček, a to konkrétně 10 nejlepších zemí pro život v roce 2026. No a udělám vám radost, protože Česko se mezi nimi také umístilo. No a schválně, jestli byste zvládli tipnout první místo. Podrobnosti za chvilku, teď už muzika.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: pondělní, teď už odpoledne s rádiem Čas a jak jsem sliboval, tak tady máme žebříček nejlepších zemí pro život v roce 2026 a jak už jsem naznačil, Česká republika se taky umístila. Tento žebříček přes Global Relation Index hodnotil třeba náklady na život, daňové struktury, zdravotní péči, kvalitu ovzduší, klimatické riziko, bezpečnost na ulicích, vzdělání, obchodní příležitosti a mnoho, mnoho dalšího. A pozor, na devátém místě se umístila naše krásná zemička Česká republika. Ono, jak se říká, všude dobře, doma nejlépe a o našem českém domově si to myslí i mezinárodní žebříček. Bezpečí, kvalita a dostupné zdravotnictví i školství, spolehlivá doprava, nádherná historická města a překrásná příroda a samozřejmě také svíčková. Tak jsme ohodnoceni a získali jsme krásných 69,9 bodů. No a když se podíváme dál, tak třeba poslední pětici se na pátém místě umístil Tajvan, na čtyřce Portugalsko, na třetí příčce se umístila Malajzie, na druhém místě Singapur a zlato, nejlepší místo pro život v roce 2026 je dle tohoto žebříčku Estonsko. Tato malá zemička nabízí vysokou kvalitu života, která je daná světově proslulými digitálními veřejnými službami, bezpečím a čistotou. Takže Estonsko to vyhrálo na první čáře a já si myslím, že my jako Češi můžeme být na naši Českou republiku a deváté místo opravdu pyšní. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
4: A raz, dva, 4,21.
5: S N-Bank a úrokem až 4,21% se na velké malé radosti spoří snadno. Založte si M-spořící účet plus s výhodnou úrokovou sazbou až 4,21%. M-Bank. Velká malá vítězství.
6: Cože, ty máš 150 technobodů?
7: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
6: A kde to jako najdu?
7: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
6: No jasně.
7: Stáhni Technotrasu a objevuj technické skvosty léta. Říkal si hurikán.
8: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
9: V Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
10: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
9: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
10: Já mám na to takové speciální kleště.
9: Jo.
10: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak tu
9: připaš. Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
10: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose, nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
9: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Megalétto Rádia Čas.
1: Je to už dlouho, 40 let od posledních koncertů Queen s Freddiem Mercurym, mimo jiné teďka Queenie slaví aktuálně 20 let a naše rádio vás na tento koncert dostane. Už 26. srpna můžete vyrazit do Olomouce na korunní pevnůstku, no a pokud chcete zadarmo, tak stačí jenom poslouchat naše rádio a dát dohromady výherní větu. Ta má i dneska 4 slova, 2 slova už jsou prozrazeny a já je v této hodince ještě připomenu. A to právě teďka. Hudba spojuje, to jsou první dvě slova, které vám zaručí vstupenky na Queenie a další prozradíme během odpoledne, tak buďte ve střehu a poslouchejte, teď se pojďme podívat na počasí.
0: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky dnešní odpoledne bude slunečné, místy ale budou na nebi mraky. Obloha by měla být skoro jasná až polojasná. Hrozí ale i přehánky a objevit se můžou i silné bouřky z tepla. Nejvyšší teploty se dneska mají pohybovat od 30 do 35 stupňů. Na Moravě a ve Slezsku můžeme místy namířit až 37 stupňů Celsia.
3: Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas a docela mě pobavila zpráva, která mi přišla na WhatsApp. Dneska řešíme, jestli se vám pletou příjmení, nebo jestli vám lidé pletou vaše příjmení. Tak pojďme první na Facebook. Tady napsala Hanka, která se jmenuje teda Čtvrtlíková, a napsala, jestli je to Čtvrtlíková, nebo Čtvrtlová, je asi jedno, často se plete. A napsal mi také David na WhatsApp Rádia Čas. Ano, jsem sikora s měkkým krátkým, občas skončím s tvrdým dlouhým. Davide, děkuji za zprávu. Dejte vědět i vy ostatní, napište, jestli vám lidé mění nebo komolí příjmení, téma, kterému se budeme ještě dneska věnovat. Facebook, WhatsApp, Rádia Čas 77 66 12 800.
1: Megaléto Rádia Čas. I letos v létě rozdáváme hudební zážitky. Chceš lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a nějakou další pecku? Poslouchej od rána náš program. Postupně odhalujeme výherní větu. Odpoledne volej a když ji dáš dohromady celou, jsi vítěz. Megaléto Rádia Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovskej doline na Liptove. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete.
3: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
4: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní kapsičky Felix Fantastic v želé 120 kusů se slevou 21% za 899 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
5: Právě teď u Omoda a Jayku. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
7: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humor.

Letní program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se.

0: Posloucháte Rádio Čas, za 3 minuty 13. hodina a slovou si bere Marcelka. Míříme na cesty a čekají nás také informace ze zpráv, ve kterých si povíme, že extrémní sucho dopadne na ceny potravin.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
2: Hity, které milujete.
4: Víš, co je na dovolený autem nejlepší?
5: Že nic neřešíš.
4: Přesně.
5: Proto jsme vybrali Auto ESA.
4: Kup auto bez rizika. Auto ESA, ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
6: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
7: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun a pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
8: Kámen a zahrada.
9: Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
8: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz.
10: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
11: Řidiči, aktuálně pozor na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou. Kvůli porouchanému vozidlu se tady můžete zdržet, neprůjezdný je pravý jízdní pruh. A komplikace v dopravě jsou také v Brně na Tilhonově ulici, kde se srazilo osobní auto s dodávkou. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
11: Extrémní sucho dopadne i na ceny potravin, tvrdí odborníci. Cykloturistika ve Zlínském kraji zažívá obrovský boom a v Ostravě přibývá lidí pokousaných netopírem. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás o nich Marcela Fabiánová. Za potraviny si v příštím roce zřejmě připlatíme. Může za to extrémní sucho a mrazy, které zničily velkou část úrody v Evropě. Nejvíce to bude u pečiva, jablek, oleje, kávy a vína. Nedostatek krmiva navíc nutí zemědělce i vybíjet stáda, což se zase dotkne koncových cen u masa nebo masných výrobků.
1: Morava aktuálně.
11: Cykloturistika ve Zlínském kraji zažívá obrovský boom. Celkem se jedná o více jak 2220 kilometrů značených tras a 260 kilometrů cyklostezek. Oblíbené jsou trasy například kolem Baťova kanálu, ale i další, jak nám prozradil Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
12: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v klasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dál roste.
11: V Ostravě přibývá lidí pokousaných netopírem. Nejčastěji se lidé nakazí, když chlupatý nález chtějí odklidit a zvíře se vyleká a kousne. Útoky jsou sice bezbolestné, ale přesto smrtelně nebezpečné. Lékaři už od začátku léta museli 15 osob naočkovat sérem proti vzteklině, kterou zvířata přenáší.
1: Rádio Čas, sport.
11: A tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj Masters v Montrealu do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil soupeře z Nizozemska 6-4-7-5. Jeho dalším protivníkem bude světová desítka Ben Shelton. Americký obhájce titulu vyřadil Brazilce João Fonseca 6-3-7-6. Taky zítřek nám přinese slunečné počasí s vysokými teplotami. Většinou čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 26 do 30 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
13: Bohuš.
14: Tak, a kdyby to byla holčička?
13: Bohumila? Bohu...
14: Ještě zkus?
13: Bohu...
14: Kdyby slavila Boha?
13: Boha jeho? Bože můj.
14: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

Radio Jazz. Radio Jazz. Hity, které milujete. Loďka papírová. Radio Čas.

0: Pondělní odpoledne s rádem Čas, s hity, které milujete, a samozřejmě také s megalétem, během kterého nadělujeme a rozdáváme lístky na ty nejnašlapanější akce. A dneska samozřejmě také, o co hrajeme a jak budeme soutěžit, to si povíme, také přidám další nápovědu do dnešní tenky. Teď už ale hity, které milujete.
1: Hity, které milujete. Čas. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: pondělí odpoledne si držíte vlny Rádia Čas a my zamíříme do dnešního rána, protože při pondělku je třeba procvičit naše hlavičky a dostat z nich co nejvíce, ať se po víkendu zpamatují a zjistí, že je třeba opět fungovat. Mně to kolikrát trvá trošku déle se do toho nového týdne zase propracovat. Každopádně naši ranní moderátoři to mají o něco složitější, protože hned pěkně v pondělí ráno je tady čeká víš, nevíš, a myslím si, že to zvládají docela dobře. Nicméně posuďte sami. Schválně, kolik byste toho viděli vy. Takhle to ráno vypadalo.
1: Dobré ráno, Moravo. Víš, nevíš.
2: V roce 1821 stát Missouri se přidal k Americe a stal se 24. státem. Kolik má aktuálně Amerika států?
3: Buď 50, anebo 55. Je to jedno z toho, to vím. Ale myslím, že těch 50.
4: Jo, to bylo super.
2: Je to tak, já si potřeba zapnout zvuk. V roce 1905 ve Francii se sešel první světový kongres Esperanta. Mě by zajímalo, co to vlastně Esperanto je.
3: Esperanto? Tak buď je to jazyk, anebo tanec. Něco z toho.
2: Dobře, tak...
3: Není to ani jedno?
2: Je to jazyk.
3: Je to jazyk, Esperanto, jo.
2: Je to jazyk, jo. A jaký jazyk to je? Jo, dám ti možnosti.
3: Ano.
2: Za A, španělský dialekt to je, nebo za B, jazyk australských aboriginců, anebo za C, uměle vytvořený univerzální jazyk.
3: Myslím, že to bylo v nějakém filmu, že se bavili Esperantem, aby nějak zakryli, nebo zamaskovali prostě tu svoji mluvu, takže bych dal Cčko.
4: Jo!
2: To tak. Vytvořil ho Ludvík Lazar Zamenhof, židovský lékař a jazykový nadšenec, který chtěl vytvořit neutrální mezinárodní jazyk, který by lidem z různých zemí usnadnil komunikaci.
3: Boží.
2: Boží.
3: Super.
2: Teď ti dám hudební ukázku.
3: No, to by taky mohlo jít, ano.
2: Chci jméno zpěváka. To, že tam teďka uslyšíš zpěvačku, je nápověda.
3: Dobře. A z jakého roku to je? Nebo období?
2: To ti neřeknu.
3: No, dobře, no.
2: Česko,

0: No.
1: No, tak to je nějaký Ital, ten druhý.
0: Ano.
1: Ital, ano, poznám podle toho jazyku a je známej.
0: Ano.
1: Je známej, ano. Je už trochu starší.
0: Ano. Ano.
1: A žije v Itálii.
0: To je zřejmě.
1: Ano, tak bych to uznal, ne?
0: A jak se jmenuje?
1: Máš možnosti?
0: Ne.
1: Nemáš.
0: U tohohle nemůžu mít
1: to
0: možnosti.
1: To bude určitě něco...
0: Kdybych u tohohle měla možnosti, tak dostaneme od posluchačů bídu.
1: Dobře, takže tím pádem to bude jednoslovný název nebo má jméno a příjmení?
0: Jednoslovný. A ta zpěvačka je kdo?
1: Hana Zagorová.
0: A s kým naspívala duet?
1: Neznamenám Hloška, ale tak to něco. To je trošku jinde.
0: Dobře, takže Hložek se přestěhoval do Itálie, přátelé. Ne, je to Drupy.
1: Drupy, no.
0: Drupy.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: Zdarma. XXX Tuc do mi nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
2: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od jednoho roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Chotěbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
6: Hity, které milujete.
7: Nosím černý brýle.

0: All right, Janine.
1: Megaléto Rádia Čas.
2: I dnes můžete s naším rádiem soutěžit a vyhrávat dneska konkrétně lístky na Queenie. Ono se to ani nezdá, ale už slaví 20 let. Mají za sebou 1400 koncertů, 7x vyprodanou O2 arénu a v létě 2026 se Queenie vrací do českých a moravských měst. No a tentokrát, jak sami slibují, s tím nejambicioznějším letním programem své historie. A vy můžete být u toho, mimo jiné v Olomouci vystoupí 26. srpna a k tomu, abyste vyrazili, tak musíte dát dohromady výherní větu a slovíčka do této věty po celý den odhalujeme. Dvě už jsou venku a já v následující hodince prozradím to třetí, tak buďte ve střehu, teď počasí.
1: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by celý den měla být jasná až skoro jasná. Místy bude nebe polojasné a teploty budou příjemné. Ty nejvyšší se mají v úterý odpoledne pohybovat v rozmezí od 26 do 30 stupňů Celsia.

0: Rádio Čas.
1: První noc v novém bytě, první noc v novém bytě, jak mince ošoupaná.
0: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas a co dokáže pořádně naštvat, tak když nám někdo zkomolí jméno nebo příjmení spíše, a to je téma, kterému se dneska věnujeme, řešíme ho na Facebooku, na WhatsAppu a samozřejmě také v éteru Rádia Čas. A napsala třeba také Radka Bublíková. Často mě zaměňují, už jsem byla Bubílková, kdysi také Bublinková a dokonce i paní Boubalíková. Tak dejte vědět i vy ostatní, jestli vám zaměňují jméno či příjmení, téma, kterému se ještě dneska budeme věnovat. No a za chviličku samozřejmě hity, které milujete.
1: Datart pořádá Maxi výprodej.
2: Cože? Maxi výprodej?
1: Ano, Maxi výprodej za ty nejlepší ceny. S nejlepší cenou teď pořídíte i našlapanou televizi LG s OLED panelem pro mimořádný obraz.
2: Tak to je další level.
1: Datart. Opravdový elektrospecialista.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Hledáte práci? Přidejte se k Maxihon Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxihon, na lidech záleží.
5: Volejte bezplatně 800 800 872.
4: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.

Odpoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo.

0: I 3 minuty před 14. hodinou posloucháte Rádio Čas, my jsme za to rádi a servírujeme vám hity, které milujete. Teď se ale slovo bere Marcelka. Máme pro vás další nejčerstvější info z dopravy a také zprávy. Řekneme si, že nové byty jsou stále menší.
1: Stačí jen nápad a parádní místo k relaxaci je na světě. S Allegro ho zařídíš raz dva a proměníš zahradu v oázu klidu. Vybavení pro tvůj odpočinek najdeš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu stavebniny Janík. Těší se na vás
4: Kámen a zahrada. kamen@zahrada.cz.
5: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám solarmont.cz.
6: Řidiči, aktuálně pozor v Opavě na rondlu u Malých Hoštic. Havarovala tady 2 osobní auta a komplikace v dopravě jsou stále na trase Mohelnice Lipník nad Bečvou, kde se můžete kvůli porouchanému vozidlu zdržet. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Nové byty jsou stále menší. V Česku vzrostla nezaměstnanost a stavba nového přístavu v Hodoníně se odkládá. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o nové byty v Česku roste. Kvůli extrémně vysokým cenám se ale jejich rozměry stále zmenšují. Průměrná rozloha nového bydlení tak spadla na 56 metrů čtverečních. Podle televize Altáva Plus lidé hledají i stále častěji takzvané mikrobyty a ateliéry. V Praze tak nejsou výjimkou byty, které nemají větší plochu než 25 metrů.
1: Morava aktuálně.
6: V Česku vzrostla nezaměstnanost o 0,2 na 5% a lidí bez práce přibylo i na severní Moravě a ve Slezsku. Nejvíce v okresech Karviná, Bruntál, Ostrava a Nový Jičín. Nejméně pak na Opavsku a Frýdecko-Místecku, dodává ředitel krajské pobočky úřadu práce Petr Prokop.
7: Podíl nezaměstnaných osob v kraji vzrostl na 7%. Zaměstnavatelé měli nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, kuchaře, montážní dělníky, nástrojáře, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, obsluhu zařízení na zpracování kovů, řidiče nákladních automobilů a pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur.
6: Stavba nového přístavu v Hodoníně se odkládá. Krajský úřad zrušil povolení pro moderní přístaviště za 278 milionů korun. Důvodem je úřední chyba, ale zrušení povolení požadoval i spolek Děti země. Ten varuje, že velký přístav pro 80 lodí zničí okolní přírodu a stromy. Naopak místní obce projekt podporují kvůli rozvoji turistického ruchu. Celé papírování kolem Baťova kanálu tak musí začít znovu.
1: Rádio Čas, sport.
6: A Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene 19-letý talent vylepšil 2. místo z předloňského šampionátu v Limě.

0: 5 za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Bohuš.
3: Tak, a kdyby to byla holčička?
2: Bohumila?
3: Ještě zkus?
2: Bohu.
3: Kdyby slavila Boha?
2: Boha jeho? Bože můj.
3: My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
4: Amen.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: posloucháte Rádio Čas a dnes odpoledne ještě budeme soutěžit a abyste mohli vyhrát lístky na Queenie, tak musíte poslouchat v této hodince, protože prozradím třetí slovíčko na naše tajenky. No a za chviličku také nabídnu tipy, kam můžete o víkendu vyrazit. Zůstaňte s námi, teď už hity, které milujete.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: se bavit.
1: Víkend je sice ještě daleko, ale my už tady pro vás máme tipy, kam můžete vyrazit, a má pozvánka dneska míří do Šumperku na festival Chutě kraj Šumperk. No a jak název vypovídá, můžete se těšit na ochutnávky tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin, ale také prezentaci regionálních značek, farmářů, řemeslných výrobků a gastropodniků. Tak pokud vyrazíte, přeji příjemnou zábavu a hodně dobrých chuťových zážitků. Ode mě další muzika a hity, které milujete. Jsme Rádio Čas.
0: Hledáš ojeté auto? Nekupuj naslepo. Vědět je lepší. Prověřený původ, kilometry i právní stav. Kup auto bez rizika. Auto ESA? Ověřené vozy. Kdo na to jde od lesa, koupí auto od ESA.
2: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. V předprodeji v síti Go Out.
5: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
6: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: 20. srpnový den, posloucháte Rádio Čas, já se dívám do kalendáře a dneska slaví Vavřinec. Já jsem přemýšlel, jestli znám někoho, kdo se takhle jmenuje, a k ničemu jsem se nedopátral. Každopádně, pokud vy máte někoho ve svém okolí s tímto netradičním jménem, tak dneska rozhodně poblahopřát. Každopádně, my budeme ještě soutěžit, ale předtím, než si prozradíme další slovíčko, se pojďme podívat na to, co nás v éteru Rádia Čas čeká už zítra, tedy v úterý, jako vždy po 11. hodině, pořad Jeste s rozumem s Evčou Rigler. Pojďme se podívat, o čem bude řeč.
1: Červené, štěvnaté, sladké a plné zdraví. Nejenže krásně vypadají, ale také skvěle chutnají a prospívají našemu tělu. Rajčata. Rajčata jsou plná vitamínu C, to znamená silnější imunitu a méně nachlazení. Obsahují likopen, což je takový významný antioxidant, který chrání naše buňky před stárnutím. Takže pokud chcete vypadat mladě, rajčata můžou být hodně dobrou volbou. Mají navíc málo kalorií, spoustu vlákniny a hodně vody. To znamená, že se najíme do sytosti, ale nepřibereme. Prostě ideální pro všechny, kteří bojují s přebytečnými kily. No a mimo jiné, konzumace rajčat má taky vliv na naši náladu a na to, jak se cítíme. Obsahují serotonin, což je hormon štěstí. Takže pokud máte špatný den, kousněte si do rajčete a vaše nálada se hned zlepší.
0: Takže hlavně o rajčatech už zítra po 11. hodině v éteru Rádia Čas. Jeste s rozumem s Evčou Rigler. Teď se ale pojďme podívat na počasí, tak jak zítra bude.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by celý den měla být jasná až skoro jasná. Místy bude nebe polojasné a teploty budou příjemné. Ty nejvyšší se mají v úterý odpoledne pohybovat v rozmezí od 26 do 30 stupňů Celsia.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Pár ročníků zpátky na megakoncertě Dária Čas vystupovali Queenie. Já se přiznám, že už jsem je viděl vystupovat hned několikrát. Neskutečný zážitek, kdykoliv bych zašel znovu na jejich koncert. A trošku vám závidím, protože vy tu šanci máte. Dneska v rámci Megaléta opět nadělujeme. A právě Queenie slaví 20 let, mimo jiné je to 40 let od posledních koncertů Queena s Freddiem Mercurym. A pokud chcete vyrazit třeba 26. srpna do Olomouce na jejich tour, tak rozhodně poslouchejte naše rádio, protože když dáte dohromady výherní větu, tak lístky jsou vaše. První dvě slova už jsou venku a třetím slovem do naší tenky je slovo celou. Takže slovíčko, které byste si rozhodně měli zapsat či zapamatovat, slovo celou vám může dát výherní tajenku dohromady a můžete vyrazit na Queenie. Tak držím palce, ať se to podaří, ode mě další hity, které milujete a připravujeme nejčerstvější zprávy.
1: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
2: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
3: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na Innogy.cz.
4: Hledáte práci?

0: práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Kunčicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
1: Volejte bezplatně 800 800 872.
0: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
2: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
0: Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů. Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Zatancuj si so mnou, dievča modroké. Zatancuj si so mnou, v tej tráve vysokej.

0: 4 minuty, 15. hodina, po 15. už se na vás těší Terka Puferka, ale ještě předtím předám slovo Marcelce. Míříme na cesty, čekají nás také zprávy, ve kterých si povíme, že podvodníci mají nový trik, jak zneužít sociální dávky. Podrobnosti za chvilku.
1: Čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů věžních hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
2: Hity, které milujete. Radio Čas.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Alzadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
5: Kámen a zahrada. Nádherné kameny, obklady, dlažby a designovou zahradní architekturu z celého světa do vašich zahrad a interiérů najdete v největším kamenném centru v České republice. Navštivte nás v Ostravě Přívoze v areálu Stavebniny Janík. Těší se na vás
6: Kámen a zahrada. Kámen-zahrada.cz

0: Řidiči aktuálně pozor v Ostravě Vítkovicích. Na nájezdu ze Závodní ulice na Rudnou u městského stadionu havarovala dvě osobní auta a v Opavě na rondlu u Malých Hoštic se stále vyšetřuje dopravní nehoda dvou vozidel. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Podvodníci mají nový trik, jak zneužít sociální dávky. Moravskoslezský kraj pomůže se sociálními projekty a přerovští hasiči dostanou nové zázemí. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Někteří cizinci našli nový způsob, jak v Česku získat takzvanou dočasnou ochranu a sociální dávky. Z válečných zón sice nepocházejí, i tak ale chtějí azyl, peníze a volný vstup na český trh práce. Pomáhat si k tomu mají falešnými oddacími listy. Takoví cizinci jsou ale pak z Česka vyhoštěni.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj rozdělí přes 1,5 milionu korun na pomoc lidem v nouzi a financování sociálních projektů. Dotace podpoří provoz potravinové banky, ozdravné pobyty pro handicapované děti i paliativní péči v hospicích, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Co se týče vůbec paliativy, tak opravdu máme za to, že v těch nejtěžších chvílích by člověk neměl zůstávat sám a Moravskoslezský kraj určitě dlouhodobě a cílově bude tyto aktivity nějakým způsobem rozšiřovat, ale dál je i podporovat.
0: Konkrétní podpora míří také na zajištění služeb pro nevidomé občany. Přerovští dobrovolní hasiči a strážníci získají moderní zázemí. Od příštího jara budou působit v opravené budově v ulici Šířava. Rekonstrukce bývalé zbrojnice za 650 milionů korun tak vyřeší současné provizorní podmínky a nedostatek parkovacích míst pro techniku.
1: Rádio Čas, sport.
0: A v dějišti minulých olympijských her Paříži dnes začnou na mistrovství Evropy soutěže v bazénovém plavání. Hned v prvním soutěžním dnu budou o postup do úterního finále závodu na 100 metrů volný způsob bojovat největší hvězda výpravy Barbora Sémanová a její jmenovkyně Janíčková.

0: 15 hodin. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Bohuš.
3: Tak, a kdyby to byla holčička?
2: Bohumila?
3: Ještě zkus?
2: Bohu.
3: Kdyby slavila Boha?
2: Boha jeho? Bože můj.
3: My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
2: Amen.

Jste s námi na vlnách Rádia Čas a já všem přeji krásné pondělní odpoledne. Doufám, že si užíváte pohodový start do nového týdne. Terka Puferka se hlásí od mikrofonu, no a přátelé, neuvěřitelné, ale máme 10.8., což znamená, že už jsme za půlkou prázdnin. Neskutečně to letos letí. Možná k tomu přispívá i to, že tohle počasí je opravdu výjimečně teplé a velice často teploty dosahují přes 30 až skoro 40 stupňů Celsia, což znamená, že opravdu pokud chcete vyrážet k vodě, můžeme každý den. Dokonce i večery a noci jsou velmi, velmi teplé, no tak užívejte plnými doušky. My vám k tomu budeme hrát skvělou muziku, v tuto chvíli například Rema a Selena Gomez.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a my si užíváme krásného letního času. Nicméně já si myslím, že vůbec není od věci naplánovat si všemožné zábavné akce a záležitosti i do dob, kdy už třeba tak krásné počasí venku nebude, tudíž samo o sobě těch plánů, kam vyrazit, nebude takové množství. No a narazíme třeba na listopad takového 21.11. Co myslíte? Já věřím tomu, že věrní posluchači Rádia Čas už moc dobře ví, že mluvím o megakoncertu Rádia Čas, který proběhne právě v Ostravar v aréně, stejně jako každý rok. No a budeme mít opravdu nadupaný program. Těšit se můžete na Europe, kteří přijedou v rámci svého evropského turné ke 40. výročí, kdy vydali legendární album The Final Countdown. Zároveň tady budeme mít samozřejmě ale i české umělce Davida Kollera, skupinu Olympic, Leny a k ní ještě host Marpo. Zkrátka a dobře, bude to stát za to a já doufám, že u toho budete s námi, protože my tam budeme jistě.
1: Jsou dny dobré, lepší a pak jsou tu Allegro Days. Ty nejlepší dny na nákupy. Nyní plenky Pampers Night velikost 6, 40 kusů se slevou 11% za 459 korun. Allegro Days jen do 23. srpna.
2: S touhle nabídkou jsme se vytáhli. Stáhněte si aplikaci Shell a automaticky získáte slevu 2 koruny na litr paliva Shell na první 3 tankování. A navíc celé léto dostáváte 2x více věrnostních bodů za nákup paliva a vybraného občerstvení Shell Café. Více na Shell.cz. Shell. Go well.
3: Něco vám řeknu. Maminka mě přihlásila do skvělých jeslí pro děti od 1 roku.
4: Jsou skvělé. Dětské skupiny Kristýnka v Choděbuzi. A kluk je tam šťastný jako v opice.
3: A maminka se mnou.
4: Ano, děti jsou v přírodě a strava i školné jsou úplně zdarma a budou otvírat nové pobočky. Více na centrumkristinka.cz.
5: Cože, ty máš 150 technobodů?
6: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
5: A kde to jako najdu?
6: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
5: No jasně.
6: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
1: Některé koncerty si užiješ, na některé vzpomínáš celý život. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu v Ostravar aréně. Megakoncert Rádia Čas. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Hudba, emoce a tisíce lidí na jednom místě. Buď součástí večera, o kterém se bude mluvit ještě dlouho. Vstupenky na www.časradio.cz.
7: Hity, které milujete.

0: Posloucháte Radio Časno a pokud patříte mezi milovníky zvířat, tak vás určitě potěší, co vám řeknu právě v tuto chvíli. Spoustu různých zemí totiž postupně zakazují cirkusy, ve kterých vystupují zvířata, protože si myslí, že to pro ně není úplně dobré. No a jednou z těchto zemí je i Portugalsko. Nicméně kam teďkom ty zvířata umístit, třeba takové slony, kde budou bydlet následně, když už nemohou vystupovat v cirkuse? No a proto v portugalské Alenteju vznikla první velká sloní rezervace v Evropě. No a už má svoji první obyvatelku, slonici Julii, která v cirkuse vystupovala 38 let. No a nyní poprvé v životě žije v absolutní svobodě. V rámci té přírodní rezervace má více než 400 hektarů prostoru, kde se může volně pohybovat a žít přesně tak, jak ona sama uzná za vhodné. Vypadá zatím velice spokojeně, no a samozřejmě postupně se k ní budou přidávat i další sloni, kteří budou rovněž zachráněni před cirkusovým programem.
1: Radio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
2: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by celý den měla být jasná až skoro jasná. Místy bude nebe polojasné a teploty budou příjemné. Ty nejvyšší se mají v úterý odpoledne pohybovat v rozmezí od 26 do 30 stupňů Celsia.
1: Radio Čas.

0: Posloucháte Radio Čas a zrovna před malou chvílí jsem na internetu četla článek o tom, jak extrémně pozitivní vliv má na všechny vztahy kvalitně strávený čas. Že to má mnohonásobně větší dopad než třeba nějaká drahá gesta. Já bych se pod to klidně podepsala a je pravda, že léto a prázdniny jsou obdobím, které absolutně vybízí k tomu, abychom právě trávili čas kvalitně všemožnými výlety někde na horách nebo u bazénu nebo třeba na dovolené, na nějaké krásné prohlídce hradu, muzea, či jenom procházkou v lese, zkrátka a dobře, to jsou přesně ty chvíle, na které potom budeme vzpomínat podle mě výrazně častěji než nějaká drahá gesta.
1: Plánuješ rekonstrukci nebo svůj projekt? K realizaci ti stačí už jen to správné vybavení. S Allegro jdou plány rychle od nápadu k hotovému dílu. Vše nakoupíš v kategorii dům a zahrada. Když něco, tak Allegro.
2: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Na stojáka míří do golfparku Lhotka. Úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golfpark Lhotka. Přijďte se bavit.
4: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Syslová.
5: Čas. Rádio Čas.

0: Ladíte Rádio Čas, no a přátelé, máme přesně 16 hodin. Pokud máte volnou chvíli, určitě se zastavte na našem Facebooku Rádia Čas a dejte nám vědět, pletou se vám lidé často vaše příjmení. Upřímně řečeno, mně se to stalo mnohokrát. Jak to máte vy, na to se podíváme v komentářích, zdali vaše příjmení zdrmolili, anebo naopak máte natolik jednoduché, že je to bez problému. No a navíc v téhleté hodince budeme zároveň i soutěžit s naším megalétem Rádia Čas, takže doporučuji velmi pozorně poslouchat.
1: Dobré ráno, Moravo. Dobré ráno, Moravo.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
3: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
2: Hádej, kdo přijde na snídani.
1: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
4: Hity, které milujete.
5: Radio Čas.
6: Datart pořádá Maxi Výprodej.
7: Cože? Maxi Výprodej?
6: Ano, Maxi Výprodej za ty nejlepší ceny. Rozběhněte naplno své sportovní sny s chytrými hodinkami Garmin Forerunner za mimořádnou akční cenu.
7: Tak to je další level.
6: Datart. Opravdový elektrospecialista.
8: Pozor, toto je mimořádné hlášení pro všechny, kdo chtějí mimořádně ušetřit.
9: Innogy vyhlašuje mimořádné zlevnění plynu i elektřiny. Na energiích tak ušetříte až 1000 korun, a to nejen letos, ale další 3 zimy. Přejděte k Innogy a zafixujte si nízké ceny energií na 3 roky. Více na innogy.cz.
10: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
11: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
12: Řidiči, stále si dávejte pozor. V Ostravě Vítkovicích na nájezdu z Závodní na Rudnou ulici u městského stadionu, kde se odklízí následky dopravní nehody 2 osobních aut. Zdržet se kvůli porouchanému vozidlu můžete na 2 místech, ve Starém městě na Uherskohradišťsku na Brněnské ulici, právě tak jako na dálnici D2 na 8. kilometru na trase Brno-Lanžhot. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
12: Extrémní sucho dopadne i na ceny potravin, tvrdí odborníci. Cykloturistika ve Zlínsku

0: Marcela Fabiánová. Za potraviny si v příštím roce zřejmě připlatíme. Může za to extrémní sucho a mrazy, které zničily velkou část úrody v Evropě. Nejvíce to bude u pečiva, jablek, oleje, kávy a vína. Nedostatek krmiva navíc nutí zemědělce i vybíjet stáda, což se zase dotkne koncových cen u masa nebo masných výrobků.
1: Morava aktuálně.
0: Cykloturistika ve Zlínském kraji zažívá obrovský boom. Celkem se jedná o více jak 2220 kilometrů značených tras a 260 kilometrů cyklostezek. Oblíbené jsou trasy například kolem Baťova kanálu, ale i další, jak nám prozradil Petr Michalec z centrály cestovního ruchu Východní Moravy.
2: Téměř 100 000 cyklistů projelo za první pololetí letošního roku kolem Huštěnovské komory na Baťově kanálu. Dalších 84 000 průjezdů zaznamenal sčítač v klasicích, přes 54 000 cyklostezka Bečva u Janové a více než 40 000 průjezdů eviduje sčítač na přeshraniční cyklostezce Bevlava v Leskovci. Zlínský kraj tak potvrzuje, že patří k nejvyhledávanějším cyklistickým destinacím v Česku a zájem o cykloturistiku v regionu dál roste.
0: V Ostravě přibývá lidí pokousaných netopírem. Nejčastěji se lidé nakazí, když chlupatý nález chtějí odklidit a zvíře se vyleká a kousne. Útoky jsou sice bezbolestné, ale přesto smrtelně nebezpečné. Lékaři už od začátku léta museli 15 osob naočkovat sérem proti vzteklině, kterou zvířata přenáší.
1: Rádio Čas, sport.
0: A tenista Jakub Menšík postoupil na turnaj Masters v Montrealu do čtvrtfinále. 13. nasazený český reprezentant porazil soupeře z Nizozemska 6-4-7-5. Jeho dalším protivníkem bude světová desítka Ben Shelton. Americký obhájce titulu vyřadil Brazilce João Fonseca 6-3-7-6. Taky zítřek nám přinese slunečné počasí s vysokými teplotami. Většinou čekáme jasnou až skoro jasnou oblohu s teplotami od 26 do 30 stupňů. Tolik aktuální zprávy, ty další opět za hodinu. Hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Bohuš.
4: Tak a kdyby to byla holčička?
3: Bohumila?
4: Ještě zkus?
3: Bohu.
4: Kdyby slavila Boha.
3: Boha jeho? Bože můj.
4: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
3: Amen.
1: Rádio Čas.
5: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.
6: Mám prostě od

Radio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Radio Čas.

Jste s námi na vlnách Rádia Čas. Teď tady byla i Ellie Goulding s písní Love Me Like You Do, která zazněla v 50 odstínech šedi. No a přátelé, pokud patříte mezi ty, kteří rádi navštěvují zoologické zahrady, tak aktuálně je samozřejmě všude spoustu mláďat. Počínaje ostravskou zoologickou zahradou, kde jsou gepardí trojčátka, ale zároveň se třeba v plzeňské zoo podařilo opravdu velký úspěch, protože poprvé v novodobé historii tam odchovali trojčata nosálů bělohubých, takže teď už je můžete vidět volně ve výběhu. Musím říct, že jsou teda neskutečně roztomilí a je to přesně ten typ zvířete kot v rámci mláděte, které nevidíte úplně v každé zoologické zahradě. Takže doporučuji udělat si výlet. Přeci jenom zoo, to je prostě taková sázka na jistotu, že to bude krásný den a počasí v rámci letošního léta opravdu přeje. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čas, já doufám, že si užíváte pohodové pondělní odpoledne, no a někomu z vás ho jednoznačně ještě více zpříjemníme, protože máme tady naši soutěž s megalétem Rádia Čas, což v překladu znamená, že je potřeba dávat opravdu bedlivě pozor, kdy se ozve v rámci této hodinky jingle, který je výzvou k tomu, abyste mi zavolali, no a následně, když uslyšíte jingle s megalétem Rádia Čas, tak je potřeba říct mi celou čtyřslovnou větu, kterou tady dneska avizují moji kolegové. No a já už přidám poslední slůvko, které zní rodinu. Rodinu bude čtvrté slovo naší věty. No a kdo mi ji řekne celou, ten vyhrává krásnou cenu. Konkrétně dneska to budou dvě vstupenky na koncert Vojty Dyka, konkrétně s názvem Vojtěch Dyk versus Dyk. Takže určitě věřím, že to bude parádní zážitek, protože Vojta má za mě jeden z nejlepších mužských hlasů, které tady v Česku máme. Takže to si rozhodně nesmíte nechat ujít. No a abych ukázala, že jsem kámoš, připomenu i první slůvko, které zní hudba. První tedy hudba, poslední čtvrté rodinu. No a teď už je to na vás, kdo mi zavolá jako první a odpoví správně.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Náš výkup je teď totální hardcore. V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned. V hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
3: A zadny jsou tady! A tak jsem pro tebe nachystal slevové kódy na tisíce produktů. Zlevni si počítače, mobily nebo hračky opět až 30%. A nezapomeň, do půlnoci objednáš, ráno v Alza Boxu máš. Ušetři se slevovými kódy na alza.cz.
4: Ušetříte, když u Hrušky nakoupíte.
5: V potravinovém řetězci maloobchodní síti Hruška už od této středy zakoupíte za super ceny. Tradiční destiláty Božkov Jemná či Božkov Standard žádná celá 35 litru za 99,90. Výběrovou šunku Imperial Prantl 100 gramů již za 19,90. Osvěžující ochucené nealkopivo Staropramen Cool Lemon, greb či malina s borůvkou a další druhy půl litru plech za 19,90. A pozor, sbírejte za každých 200 korun nákupu ve vybraných prodejnách Hruška nálepky a za každých 10 nálepek získejte dětské skládací dinosaury za zvýhodněnou cenu 29,90 a nazbírejte tak celou kolekci. Více na mojehruska.cz.
6: Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
1: Music Box Rádia Čas. Klasiky, hudební skvosty i nejžhavější trendy. To je Music Box Rádia Čas. Každé pondělí v 18 hodin se na Rádiu Čas ohlédneme za hudebními legendami, podíváme se do zákulisí světových hvězd a prozkoumáme nejnovější trendy. Připoj se k nám a užij si pořádnou dávku muziky. Music Box. Každé pondělí od 18 hodin jedině na Rádiu Čas.
7: Hity, které milujete.

0: Megaléto Rádia Čas.
1: Posloucháte Rádio Čas, no a nadešla chvíle, kdy se možná někomu podaří vyhrát úžasnou cenu, a to jsou dvě vstupenky na koncert Vojty Dyka, konkrétně Vojtěch Dyk versus Dyk. No a já už tady mám prvního volajícího, tím že Jarda. Zdravím, Jardo.
2: Dobrý den.
1: Tak co, poslouchal jste dneska opravdu poctivě? Dobrá. Odkud nám voláte?
2: Šumberka.
1: Super, tak všechny zdravíme a držíme palce, protože teď už je to čistě na vás. Potřebujeme slyšet tu čtyřslovnou větu.
2: Hudba spojuje celou rodinu.
1: A je to přesně tak, takže velká gratulace. Už jste někdy byl na koncertě Vojty Dyka?
2: Nebyl.
1: Já už jsem byla a můžu říct, že je to opravdu super zážitek. Víte, koho vezmete sebou?
2: No, asi kolegu z práce.
1: Dobře, tak to si moc a moc užijte. No a ještě jednou gratuluju, mějte se.
2: Naschledanou.
1: No a přátelé, soutěžit se samozřejmě bude i zítra, protože cen tady pro vás máme ještě velké, velké množství, takže moc a moc držím palce. No a jsem zvědavá, kdo vyhraje právě zítra.
0: Rádio Čas. Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by celý den měla být jasná až skoro jasná. Místy bude nebe polojasné a teploty budou příjemné. Ty nejvyšší se mají v úterý odpoledne pohybovat v rozmezí od 26 do 30 stupňů Celsia.
4: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámen, z přímek se stávají zatáčky, toží se svět.

0: jste s námi na vlnách Rádia Čas, no právě nám dohrála i písnička Walk the Moon, Shut Up and Dance with Me, no a já musím říct, že ta má za mě v sobě absolutně úžasný letní vibe, přesně ta energie, která k letu patří. No a my se pojďme podívat na náš Facebook Rádia Čas, kde dneska řešíme téma, zdali vám ostatní lidé často pletou příjmení, protože mně se to občas stane, maximálně jsem jako nějaká Pafferová nebo Pauferová, nic úplně hroznýho od té Pufferové to až tak vzdálené není, ale samozřejmě záleží na náročnosti. Máme tady třeba Alenku Zelenou, která říká ani ne a tam tomu rozumíme, protože samozřejmě tam toho není moc co plést, ale pak je tady spousta dalších, třeba Eva Břežná a ona říká, že ji přejmenovali na Břežnou, Březnou, Reznou, Režnou, Brezna, Nábřežná dokonce, dokonce i Břežněvova. No tak jak vidíte, je to někdy velmi, velmi různorodé, určitě se nám můžete svěřit a napsat, jak je to ve vašem případě, protože jak vidím, někteří mají opravdu velmi zajímavá příjmení. No a co by moderátorka, co uvádí různé lidi na pódiu, taky moc dobře vím, že některá jména opravdu dokáží potrápit.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Eurythmics, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Už tam budem?
3: Nech toho.
2: Raději už tam bude.
3: Přestaň. Štěl mě vedro.
4: Pohodová cesta? To chce kuře. Někdy to prostě chce kuře. Vyzkoušej kuřecí novinky v McDonald's.
5: Právě teď u Omoda a Jakeu. Ušetřete až 150 tisíc korun. Nečekejte a nasedněte vozy i hned k odběru. Jen do konce srpna. Super léto, super ceny.
6: Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
7: Volejte bezplatně 800 800 872.
6: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online. Rádio.

0: Dvě minuty po páté hodině vy posloucháte Rádio Čas a já doufám, že si užíváte co nejvíce pohodový den. Máme tady pro vás samozřejmě spoustu skvělých informací, spoustu skvělé muziky a zároveň v téhle hodince si dáme i nějaké tipy, kam si třeba vyrazit za zábavou, protože akcí je během léta samozřejmě spoustu. Teď nás ale čekají zprávy o počasí, ze světa i z domova a samozřejmě i čerstvé informace ze silnic, které pro vás má Marcelka.
1: Hlasy v tomto spotu vytvořila umělá inteligence.
2: Mikiny a tepláky pro celou rodinu. Mikiny a tepláky pro dámy za 249 korun. A pro děti za 99 korun. KIK. Víc než si myslíte.
3: Ačka jsou i v létě plná výhod a benefitů. Vyberte si z 19 000 vozů s garantovanou letní slevou až 100 000 korun a s možností výměny až do 60 dnů. Nyní ještě dostupněji díky výhodnému financování na míru. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.
4: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze i hned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.
6: Řidiči, aktuálně pozor na dálnici D1. Na trase Ostrava Přerov na 285. kilometru se můžete zdržet kvůli odstavenému osobnímu autu. Další komplikace v dopravě jsou v Brně na Gromešově ulici, kde se osobní auto srazilo s motorkou, a na dálnici D1 na 191. kilometru na obchvatu Brna ve směru na Vyškov vyšetřují policisté nehodu dvou nákladňáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
7: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
6: Nové byty jsou stále menší. V Česku vzrostla nezaměstnanost a stavba nového přístavu v Hodoníně se odkládá. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Zájem o nové byty v Česku roste. Kvůli extrémně vysokým cenám se ale jejich rozměry stále zmenšují. Průměrná rozloha nového bydlení tak spadla na 56 metrů čtverečních. Podle televize Altava Plus lidé hledají i stále častěji takzvané mikrobyty a ateliéry. V Praze tak nejsou výjimkou byty, které nemají větší plochu než 25 metrů.
7: Morava aktuálně.
6: V Česku vzrostla nezaměstnanost o 0,2 na 5% a lidí bez práce přibylo i na severní Moravě a ve Slezsku. Nejvíce v okresech Karviná, Bruntál, Ostrava a Nový Jičín. Nejméně pak na Opavsku a Frýdecko-Místecku, dodává ředitel krajské pobočky úřadu práce Petr Prokop.
8: Podíl nezaměstnaných osob v kraji vzrostl na 7%. Zaměstnavatelé měli nejčastěji zájem o seřizovače, uklízeče, kuchaře, montážní dělníky, nástrojáře, svářeče, pomocné pracovníky ve výrobě, obsluhu zařízení na zpracování kovů, řidiče nákladních automobilů a pracovníky ostrahy a bezpečnostních agentur.
6: Stavba nového přístavu v Hodoníně se odkládá. Krajský úřad zrušil povolení pro moderní přístaviště za 278 milionů korun. Důvodem je úřední chyba, ale zrušení povolení požadoval i spolek Děti země. Ten varuje, že velký přístav pro 80 lodí zničí okolní přírodu a stromy. Naopak místní obce projekt podporují kvůli rozvoji turistického ruchu. Celé papírování kolem Baťova kanálu tak musí začít znovu.
7: Rádio Čas, sport.
6: A Michal Rada se stal juniorským mistrem světa v běhu na 400 metrů překážek. V americkém Eugene 19-letý talent vylepšil druhé místo.

0: opět za hodinu. Krásné odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Bohuš.
3: Tak, a kdyby to byla holčička?
2: Bohumila?
3: Ještě zkus?
2: Bohu.
3: Kdyby slavila Boha?
2: Boha jeho? Bože můj.
3: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

0: Posloucháte Radio Čas, no a přátelé, posuneme se na chviličku do roku 2023, kdy vyšel velmi úspěšný film Barbie, hlavní roli s Margot Robbie a Ryanem Goslingem, který měl teda opravdu velké úspěchy, například v rámci toho, že utržil přes 1,4 miliardy dolarů a stal se tak nejvýdělečnějším filmem režírovaným ženou. No a dostali se k nám zprávy, že režisérka Greta Gerwig už má pracovat na scénáři pro dvojku, což je samozřejmě skvělá zpráva, protože tenhle film, byť na první dobrou by si člověk řekl, OK, Barbie ve filmu, tak to bude prostě o panenkách, ale mělo to opravdu veliký přesah a hlubokomyslné myšlenky, hlavně v rámci podpory žen. A já teda musím říct, že jsem na ten film šla do kina, byla jsem malička to skeptická, aby to nebylo prostě jenom prostě růžový film plný panenek, ale musím říct, že nakonec jsem odcházela velice spokojená. No tak si budem držet palce, že snad i dvojka bude obdobně úspěšná a dobrá jako v rámci jedničky. No a pak jsou tady ještě filmy, u kterých je to naprosto jasné a my už bedlivě čekáme, a mezi ty patří například Michael, který vyšel v letošním roce, no a v tom dalším nás čeká dvojka.
1: Hity, které milujete. Radio Čas.

0: se bavit.
1: Ladíte Radio Čas, no a pojďme si dát jeden tip, jak si pořádně užít tento víkend, konkrétně neděli, kdy bude probíhat akce od 10. až do 18. hodiny a bude to v Sadech 1. máje v Šumperku. Jedná se o Festival chutě kraje. No a jak už název napovídá, bude se tam jíst ve velkém. Čeká vás totiž spousta úžasných ochutnávek tradičních i moderních pokrmů z kvalitních místních surovin. Těšit se můžete na opravdu jako širokou škálu od pici přes limoda, husí játra, až potřeba levandulové výrobky. No a mimo to tam bude i skvělý doprovodný program, v rámci kterého vystoupí například Heidi Janku, také tam bude kuchařská show Martina Staňka nebo Markéty Hrubešové. No a pro milovníky kávy, tak tam určitě si také přijdete na své, protože budou všechny chutě kávy, kde budete moci ochutnávat. V neposlední řadě se těšit můžete také na stand-up magic show. Zkrátka, dobře, nudit se opravdu nebudete.
2: Nula omezení, maximum svěžesti. To ve Viniu umíme. Frizante bez alkoholu je ideální k bazénu, na piknik i na cesty. Lehké, jemně perlivé a vždy připravené schladit v horkých dnech. Ochutnejte bílé, růžové nebo oblíbenou jahodu či mango, v láhvi nebo v plechu. Letní pohoda na maximum i bez alkoholu. My ve Viniu myslíme na všechny.
3: Daruj krev nebo plazmu v Moravskoslezské nemocnici Opava a vyhraj skvělé ceny. V červenci i srpnu vylosujeme každé dva týdny hned 6 výherců. První cena je poukaz na ubytování pro dvě osoby v hotelu Sluníčko v Beskydech. Více na msnopava.cz nebo na Facebooku a Instagramu transfuzního oddělení Moravskoslezské nemocnice Opava.
4: Cože, ty máš 150 technobodů?
5: Jasně, jedu technotrasu apka, výlety, body a hlavně odměny.
4: A kde to jako najdu?
5: Ve storu Technotrasa, až 30 zastávek po celém Moravskoslezsku. Jedeš taky?
4: No jasně.
5: Stáhni technotrasu a objevuj technické skvosty léta.
6: V Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
7: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
8: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
7: Já mám na to takové speciální kleště.
8: Jo.
7: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak to připadá.
8: Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, to musím se rejpal v nose.
7: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
6: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax.
9: Čas. Radio Čas.

0: Posloucháte Rádio Čas, no a vzhledem k tomu, že zítra opět poběží oblíbený pořad Jeste s rozumem, tak tady máme malou ochutnávku společně s Evičkou Rigler, která se rozhodla, že tentokrát bude mimo jiné probírat rajčata. Ve většině případů to je taková ta potravina, jako je třeba olivy, případně mě napadá sushi, káva, víno. Zkrátka a dobře, buď to úplně milujete, anebo to fakt nesnášíte. Klidně mi napište na našem WhatsAppu Rádia Čas, jak je to ve vašem případě. Já mám rajčata velice ráda. Pokud se o nich chcete dozvědět opravdu velké množství informací, doporučuji zítra pořad Jeste s rozumem poslouchat po 11. hodině. No a teď teda malá ochutnávka.
1: Červené, šťavnaté, sladké a plné zdraví. Nejenže krásně vypadají, ale také skvěle chutnají a prospívají našemu tělu. Rajčata. Rajčata jsou plná vitaminu C, to znamená silnější imunitu a méně nachlazení. Obsahují likopen, což je takový významný antioxidant, který chrání naše buňky před stárnutím. Takže pokud chcete vypadat mladě, rajčata můžou být hodně dobrou volbou. Mají navíc málo kalorií, spoustu vlákniny a hodně vody. To znamená, že se najíme do sytosti, ale nepřibereme. Prostě ideální pro všechny, kteří bojují s přebytečnými kily. No a mimo jiné, konzumace rajčat má taky vliv na naši náladu a na to, jak se cítíme. Obsahují serotonin, což je hormon štěstí. Takže pokud máte špatný den, kousněte si do rajčete a vaše nálada se hned zlepší.
2: Rádio Čas. Počasí na Moravě a ve Slezsku.
3: Taky zítra se můžeme těšit na sluníčko. Obloha by celý den měla být jasná až skoro jasná. Místy bude nebe polojasné a teploty budou příjemné. Ty nejvyšší se mají v úterý odpoledne pohybovat v rozmezí od 26 do 30 stupňů Celsia.
2: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Posloucháte Rádio Čazna a podíváme se na chvíli do světa designu, ale konkrétně bytového designu, v rámci kterého teď přichází do módy věc, na kterou jsme obvykle zvyklí vyloženě během Vánoc, a to jsou skleněné vánoční ozdoby. Ano, něco, co si prostě vždycky člověk spojí s tím vánočním stromečkem. Nicméně v dnešní době už se vyrábějí pravidelně i takové, které mají vyloženě jarní a letní motivy. A musím se přiznat, že když jsem viděla některé ukázky, vypadá to velice hezky. A hlavně, my jsme takový národ sklenářů a máme tady sklenáře opravdu vynikající a taktéž úplně všechny umělce, a právě proto nějaké třeba české výrobky, které jsou ty skleněné baňky, ale s letními či jarními motivy, určitě můžete doplnit do svých bytů, protože i takový jeden malý detail dokáže krásně podtrhnout vzhled celé domácnosti.
1: Náš výkup je teď totální hardcore.
2: V Ačkách zvyšujeme výkupní ceny, vykupujeme všechna auta a platíme i hned, v hotovosti i převodem. Prodejte u nás auto ještě dnes a získejte nejvýhodnější cenu na trhu. Více na aaaauto.cz nebo volejte 800 110 800.

0: nákup zdarma. XXX Lutz domy nábytku. Ty s tou červenou židlí.
1: Optika Patria v centru Místku. Největší výběr dětských brýlí ve všech barvách. Optika Patria CZ. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Na stojáka míří do golf parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf park Lhotka. Přijďte se bavit.
3: Pod povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
4: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

pracować.

Ed Sheeran na vlnách Rádia Čas. No přátelé, já už se s vámi pro dnešek musím oficiálně rozloučit. Mějte se nádherně, přeji co nejúspěšnější start nového týdne. No a slyšíme se zase při pátku po třetí hodině, tak se mějte nádherně a hlavně, jako vždy připomínám, držte si úsměv na tváři. Tak čau. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Léto patří zážitkům a na Rádiu Čas můžeš vyhrát ty největší. Mega léto Rádia Čas. Letní festivaly, koncerty hvězd nebo třeba divadlo pod širým nebem. Každý den hrajeme o jinou pecku.
1: Tento týden hrajeme o lístky na Queenie, havířovské slavnosti, Harryho Pottera a kupu dalších.
0: Stačí poslouchat celý den, skládat výherní větu a v odpoledních hodinách volat. Kdo ji řekne správně, bere výhru. Megaléto na Rádiu Čas.
2: Partnerom Megaléta je zážitkový drevenicový rezort u Dobrého pastíra v Čutkovské dolině na Liptové. Viac na udobrehopastiera.sk. Hity, které milujete. Rádio Čas.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
5: Autohity. Na výkup aut jsme tady my. Vy k nám s autem přijedete, my ho prohlédneme, oceníme, s vámi se domluvíme a peníze ihned vyplatíme. Autohity. Za vaše auto vám dáme víc. Přijeďte do Ostravy Vítkovic nebo volejte Autohity 800 120 800.

0: Řidiči aktuálně pozor na dálnici D1. Na trase Ostrava Přerov na 285. kilometru se můžete zdržet kvůli odstavenému osobnímu autu. Další komplikace v dopravě jsou v Brně na Gromešově ulici, kde se osobní auto srazilo s motorkou, a na dálnici D1 na 191. kilometru na obchvatu Brna ve směru na Vyškov vyšetřují policisté nehodu dvou nákladňáků. My vám přejeme šťastnou cestu.
1: Rádio Čas, nejnovější zprávy.
0: Podvodníci mají nový trik, jak zneužít sociální dávky. Moravskoslezský kraj pomůže se sociálními projekty a přerovští hasiči dostanou nové zázemí. Pohodové odpoledne jsou tady aktuální zprávy. Vítá vás u nich Marcela Fabiánová. Někteří cizinci našli nový způsob, jak v Česku získat takzvanou dočasnou ochranu a sociální dávky. Z válečných zón sice nepocházejí, i tak ale chtějí azyl, peníze a volný vstup na český trh práce. Pomáhat si k tomu mají falešnými oddacími listy. Takoví cizinci jsou ale pak z Česka vyhoštěni.
1: Morava aktuálně.
0: Moravskoslezský kraj rozdělí přes 1,5 milionu korun na pomoc lidem v nouzi a financování sociálních projektů. Dotace podpoří provoz potravinové banky, ozdravné pobyty pro handicapované děti i paliativní péči v hospicích, jak nám prozradil náměstek hejtmana Stanislav Kopecký.
2: Co se týče vůbec paliativy, tak opravdu máme za to, že v těch nejtěžších chvílích by člověk neměl zůstávat sám a Moravskoslezský kraj určitě dlouhodobě a cílově bude tyto aktivity nějakým způsobem rozšiřovat, ale dál je i podporovat.
0: Konkrétní podpora míří také na zajištění služeb pro nevidomé občany. Přerovští dobrovolní hasiči a strážníci získají moderní zázemí. Od příštího jara budou působit v opravené budově v ulici Šířava. Rekonstrukce bývalé zbrojnice za 650 milionů korun tak vyřeší současné provizorní podmínky a nedostatek parkovacích míst pro techniku.
1: Rádio Čas, sport.
0: A Barbora Sémanová i Barbora Janíčková postoupily na plaveckém mistrovství Evropy v Paříži do večerního semifinále závodu na 100 metrů volný způsob. Sémanová v rozplavbách obsadila páté místo, Janíčková

0: hezké odpoledne.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Bohuš.
3: Tak, a kdyby to byla holčička?
2: Bohumila?
3: Ještě zkus?
2: Bohuš.
3: Kdyby slavila Boha?
2: Boha jeho? Bože můj.
3: My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
4: Amen.
1: Rádio Čas. Music Box Rádia Čas.
5: Vítejte v Music Boxu Rádia Čas za mixem a mikrofonem Aleš Šklubal a dneska se společně podíváme na remixy, které někdejší hity v lehké úpravě vrátily zpátky do hitparád. Tady je mistrem francouzský DJ David Guetta, který z hudebního šuplíku vytáhl megahit moldavské skupiny Ozone z roku 2004. Oslovil skupinu One Republic a společně udělali remix, který si podmanil světové žebříčky. No a v remixe je jako doma i norské duo Skinny Days, spojili se s nizozemským duem Lucas and Steve a udělali remake lidové písničky z 19. století Bella Ciao. Music Boxu dneska slavné remixy, tohle vás bude bavit, volu.

Musicbox Rádia Čas a dneska slavné remixy, které osvěžily hitparády, a tady je další song, který dostal novou energii a dynamiku. Remix od německého hudebníka Ale Farbena. Vybral si slavnou pecku švédských Roxette Listen to Your Heart z roku 1998 a jak se mu to podařilo, posuďte sami. A do klubu přiberu i německé duo Two Colors a jejich Cynical. Vypůjčili si riffy megahitu Play the Life od dánských Safri Duo. No a cesta do evropský hitparád se jim prostě otevřela naplno. Music Boxu Rádia Čas dneska slavné remix.

0: Music Box Rádia Čas.
1: Music Box Rádia Čas dneska ve znamení remixu, a tak ten další se jmenuje Never Look Back. Je to více než 800 milionů streamů za sebou a jméno Tom Gregory. V Never Look Back je slyšet Chris Isaac a jeho slavná Record Game, tedy hra na pláč. No a na chviličku také k našim slovenským sousedům. Producent Mark Voss si vypůjčil hit V dolinách, který v roce 1976 naspíval Karol Duchoň. Jinak slovenský DJ a producent Mark Voss je podepsán třeba pod hitem Cítím vůni lesa, tedy Borovička, který má na internetu a teď klobouk dolů přes 40 milionů přehrání. A propo, film Duchoň se stal nejen u nás, ale také na Slovensku velkým kinotrhákem. Na rádiu Čas ladíte Music Box.

0: Čas Rádia Čas.
1: Music Boxu Rádia Čas dneska slavné remixy. Třeba Jubel jsou ze švédského Halmstaru a kombinují popovou a taneční muziku. Znát je to ze singlu Lie to Me. Tady je slyšet hitovka z 80. let od Susan Vega, Tom's Dinner. No a skvělých remixů není nikdy dost. A tak někdejší hvězda anglického X-Factoru Elle Henderson poslala do hitparád song s klasikou z 90. let Gangsta Paradise od Coolia. Takže před námi další slavné remixy, které vrátily už skoro zapomenuté hity do hitparád. Na rádiu Čas ladíte

0: Box Rádia Čas. Dobré ráno, Moravo.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
2: Na páteční snídani přijde inženýr Jan Wolf, primátor statutárního města Karviná. Povídat si budeme o tom, jaká je budoucnost města po ukončení těžby a jak se město do dalších let bude profilovat. Poslouchej po 8. hodině Rádio Čas.
1: Hádej, kdo přijde na snídani.
0: Dobré ráno, Moravo. Rádio Čas. Tento pořad vám přináší statutární město Karviná.
3: Hity, které milujete. Radio Čas.
4: Říkal si hurikán. Gala koncert pod širým nebem. Dalibor Janda a skupina Prototyp na Slezsko-Ostravském hradě v Ostravě. 18. srpna v 19 hodin. 45 let od vydání alba Hurikán. Předprodej v síti Go Out.
0: Film Time na Radio Čas. Každý týden vás vezmeme do světa filmových premiér, nejlepších seriálů a zákulisních zajímavostí. Chcete vědět, na co vyrazit do kina nebo co rozjet doma na gauči? Film Time je vaše filmová jízdenka. Nezapomeňte! Vždy ve středu od 18 hodin v premiéře a v repríze v neděli od 9 hodin. Jedině na Rádiu Čas. Music Box Rádia Čas.
2: Na Rádiu Čas ladíte Music Box s Alešem Šklobalem a dneska jsou to remixy, které vrátily slavné hitovky v nové podobě zpátky do světových hitparád. Tak s dalším je tady Cyril, je z Nového Jižního Walesu. Už je v dětství uměl hrát na kytaru, piano a také bicí a pak se začal živit jako DJ. Dneska žije v Darwinu a je z něj uznávaný producent taneční muziky. My si od něj dáme předělávku songu Sound of Silence, kterou původně vydali, možná pamatujete, pokud jste se dříve narodili, Paul Simon a Art Garfunkel v roce 1964. Tak a přehraju i remix švédské zpěvačky Tulo, která, no, rozhodně není první a poslední, kdo využil legendární instrumentálku Popcorn z roku 1969. V rádiích to funguje, takže já věřím, že i v našem Music Boxu Rádia Čas.

0: Rádia Čas.
1: Na Rádiu Čas ladíte Music Box a jdeme do finále a závěr naší remixové jízdy bude patřit skupině Switch Disco. Určitě pamatujete hitovku This is the Life od Emmy McDonald. Remix se jmenuje Sleep Tonight. No a remixovou hudební tečkou bude slavný song, který dostal novou energii a dynamiku. S originálem se přesuneme do 70. let, tedy hodně zpátky. A byla to hitovka nebo hit, který dokázal rozproudit krev na tanečních parketech po celém světě. O remix se postarala irská super hudební legenda U2. No a složila tím poctu americké zpěvačce Debbie Harry ze skupiny Blondie, která Atomic v originálu zpívá. Takže opět platí Music Box Rádia Čas premiéře pondělí po 18. hodině a v neděli v repríze po 14. Od Aleše Šklobala ahoj za týden, udělejte si čas a buďte u toho s námi.

0: Box Rádia Čas.
1: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz.
2: Milujete evergreeny? Přijďte s námi zavzpomínat na slavné světové šlágry K pokladu v Ostravě Porubě. S tanečním a swingovým orchestrem zažijete naprosto výjimečný večer už 13. srpna. Více na dkpoklad.cz. Hledáte práci? Přidejte se k Maxion Wheels v Ostravě Končicích. Stabilní zaměstnání, skvělé peníze a benefity. Maxion, na lidech záleží.
3: Volejte bezplatně 800 800 872.
0: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Máte v bytovém domě původní elektrické rozvody? Bezpečnost elektroinstalace v domě nelze podceňovat. Hrozí riziko požáru. Solarmont zajistí odbornou rekonstrukci spolehlivě a s referencemi. Ozvěte se nám. Solarmont.cz.
1: Milujete opravdu dobrou kávu? Pražírna kávy Laura Coffee pro vás pořádá kávový festival Barista Cup Ostrava v sobotu 5. září v Trojhalí Karolina. Vstup zdarma. www.baristacupostrava.cz.
2: Rádio Čas. Dobré ráno Moravo s Radimem a Lenkou.
3: Bohuš.
4: Tak, a kdyby to byla holčička?
3: Bohumila? Bohu.
4: Ještě zkus?
3: Bohu.
4: Kdyby slavila Boha?
3: Boha jeho? Bože můj.
4: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno Moravo mezi 6. a 9.
3: Amen.
2: Rádio Čas.
1: Rádio Čas. Které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: Chceš načerpat inspiraci pro zdravější a spokojenější život? Poslouchej podcast Energiemy. Každé úterý v 18 hodin ti na Rádiu Čas přinášíme rozhovory s lidmi, kteří rozumí zdraví, sportu, meditaci i osobnímu rozvoji. Objev svou cestu k lepšímu já. Více na energiemy.cz. Každé úterý od 18 hodin podcast Energiemy. Jedině na Rádiu Čas.
1: Hity, které milujete.

0: čas běží a ty musíš odpovídat rychle. V časovaných hodinách máš jen 5 úderů běžných hodin na každou odpověď. Zvládneš to? Nebo ti čas uteče mezi prsty? Zavolej do studia, poraz čas a získej skvělou výhru. Každé ráno v našem vysílání. Časované hodiny. Tady se nečeká, tady se hraje. Jedině na Rádiu Čas. Tuto soutěž vám přináší české produkty pro celou domácnost Dr. House. Díky vysoké kvalitě za dostupné ceny zajistí prvotřídní čistotu od kuchyně po koupelnu. Dr. House.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas. Rádio Čas.

0: Jazz.
1: Vždyť je jen pro dnešek, buď moje odměna, ať se mi zas jednou roztřesou kolena, ať mi zašlehají plameny za
0: Radio Jazz. Hity, které milujete.

0: na stojáka míří do Golf Parku Lhotka. V úterý 18. srpna se můžete těšit na Pavláska, Pazderkovou, Vyčara a jejich show plnou humoru. Doprovodný program startuje v 15 hodin a čeká vás Adventure Golf zdarma k zakoupené vstupence. Bohaté občerstvení, živá hudba a od 21 hodin letní kino Někdo to rád v Plzni. Vstupenky na ticketportal.cz. Golf Park Lhotka. Přijďte se bavit.
1: Optika Patria v centru Místku. Dioptrické brýle od 1800 korun. Optika Patria.cz. Ráda se tam vracím. Dana Sislová.
2: Poledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete.

hity, které milujete. Radio Čas. Tak když spolu spíš.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od pondělí v Lidlu najdete kuřecí prstní řízky v ceně 99,90 za 1 kg. Kanadské borůvky 400 gramů za 54,90. A Coca-Colu nebo Coca-Colu Zero 4x 1,75 litru za 99,90. Vím, to se vyplatí.
1: Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
2: Bohuš.
3: Tak, a kdyby to byla holčička?
2: Bohumila? Bohu...
3: Ještě zkus?
2: Bohu...
3: Kdyby slavila Boha?
2: Boha jeho? Bože můj.
3: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Missing home. Only know you love her when you let her go. And you let her go.
1: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
2: Hity, které milujete.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

0: Rádio Čas vás zve na havířovské slavnosti s našlapaným programem. S Jurtmix, Rita Ora, Pendulum, Košín, Battle Beast, Lucie Bílá, Mike Spirit, Michal David, Doro, Nick Kershaw, Eclipse, Rednex, Kateřina Marie Tichá, Peter Cmorík, Kandráčovci a Speciál. Moderátoři Marek Vašut a Vladimír Hron. Úžasné zábavní zóny pro děti i dospělé. 60 papoušků, herní zóna Lego stavebnic, maskotí mejdan, chytrý kvíz a spousta dalšího. Havířovské slavnosti 4. a 5. září. Více na mkshavířov.cz. Rádio Čas. Rádio Čas. Dobré ráno, Moravo, s Radimem a Lenkou.
1: Bohuš.
2: Tak, a kdyby to byla holčička?
1: Bohumila? Bohu...
2: Ještě zkus?
1: Bohu.
2: Kdyby slavila Boha.
1: Boha jeho? Bože můj.
2: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6. a 9.
1: Amen. Rádio Čas.
3: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

Rádio Čas. Hity, které milujete. Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: Představ si ten moment. Zhasnou světla a první tóny hitů, které znáš nazpaměť. Megakoncert Rádia Čas. 21. listopadu Ostravar Arena Ostrava. Europe, David Koller, Olympic, Leny a Marpo. Nečekej, až ti budou ostatní vyprávět, jaké to bylo. Buď u toho. Vstupenky na www.časradio.cz.
1: Hity, které milujete. Rádio Čas.

0: S Radimem a Lenkou.
1: Bohuš.
2: Tak, a kdyby to byla holčička?
1: Bohumila? Bohu...
2: Ještě zkus?
1: Bohu...
2: Kdyby slavila Boha?
1: Boha jeho? Bože můj.
2: My se modlíme. My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.

WhatsApp Rádia Čas. 77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať jsi kdekoliv, s námi stále online.

Rádio Čas. Všude dobře, doma nejlíp, taky začnu se znát. Ty, které milujete. Hity, které milujete.

0: Selfie s Táňou přivítáme Barta Spinnyho, muzikanta, pankáče a piercingového umělce.
1: Ono se to píchá do takové tenké tkání, která je mezi vlastně tou špičkou nosu a tou chrupavkou. A to je ten základ, který ty musíš trefit. A ten piercing vlastně...
2: Počkej, ty se tam hrabeš v nose těm klientům.
1: Já mám na to takové speciální kleště.
2: Jo.
1: Ale opravdu vlastně se hrabu lidem v nose, protože já si to jakoby prohmatám, zjistím, jak tu
2: připaš. Dobrý, když máš nějakou celebritu, pak můžeš říct, jo, tomu jsem se rýpal v nose.
1: Vždycky děvčatům říkám, tak takhle se mám ještě chlapec v nose nikdy nerýpal, že já jsem vlastně první, kdo to udělal.
0: Sledujte už ve čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hra.

0: Moravo s Radimem a Lenkou.
1: Bohuš.
2: Tak, a kdyby to byla holčička?
1: Bohumila? Bohu...
2: Ještě zkus?
1: Bohu...
2: Kdyby slavila Boha?
1: Boha jeho? Bože můj.
2: My se modlíme za každé dobré ráno, Moravo, mezi 6 a 9.
3: Amen.
0: Rádio Čas.
4: Rádio Čas. Hity, které milujete. Rádio Čas. Hity, které milujete.

0: povrchem. Podcast, který se nebojí jít až pod povrch věcí. Pod povrchem. Podcast plný příběhů se slavnými a zajímavými osobnostmi a s mistry svého oboru. www.podpovrchem.com. Podcast, od kterého se nebudeš moci odtrhnout. Dostupný na všech populárních platformách.
1: Hity, které milujete.

Dopoledne ve firmě. Hlad stoupá a po 11. hodině najednou zazvoní telefon. To je obědovka Rádia Čas. Obědovka Rádia Čas. Stačí jediné. Potvrdit, že u tebe právě hraje Rádio Čas. Když posloucháš, máš vyhráno. Zaregistruj se na www.časradio.cz. Poslouchej a čekej, až ti zavoláme. Obědovka Rádia Čas. Když posloucháš, obědváš zadarmo. Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: Mé pozvání dnes přijala podnikatelka, influencerka a také žena, která se postavila závislosti na alkoholu čelem. Lia Balanovskaya. Většinou nás ti chlapi vezmou na večeři, tam ti nalejou první skleničku, vypáčí z tebe nějaký informace, po druhý to má jednodušší podobně. Ty střízlivá, to musela být velká změna, že?
1: Partner je abstinent celoživotní, takže...
0: Takže ten to takhle přes ty skleničky nikdy nedělal.
1: Vůbec, tam jako to dělal úplně přes jiný techniky podle mě.
2: Sledujte premiérové díly každý čtvrtek v 17.55 na televizi Relax. Hity, které milujete.

0: Rádio Čas. Hity, které milujete.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. Stříny se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.
0: Které milujete. Rádio Čas.
1: Vracím se domů nad ránem, kvalitním vínem omámem. Stříny se stávají zatáčky, točí se světcem na strači.

0: Ahoj, tady doktor Evžen Machytka. Hubnutí nemusí být trápení. Sledujte můj pořad o moderní léčbě obezity a cestě ke zdravějšímu životu. Každou středu od 16.55 na televizi Relax.
1: Rádio Čas. Hrajeme letní hity, které milujete.

0: hity, které milujete.
1: Zatancuj si so mnou, dievča modrooké, zatancuj si so mnou.

Televize Relax vás tohle léto vezme na místa, kam se běžně nedostanete. Na paluby lodí, kde vzniká víc příběhů, než by člověk čekal. Do domů, jejichž luxus přesahuje běžnou představivost. Na tržiště, kde se v jediné uličce potkávají chutě celého světa. A do zahrad, které ukrývají svou krásu jen před pár vyvolenými. Televize Relax. Vaše okno do jiných světů.

77 66 12 800. Jsme s vámi stále online. Hrej s námi soutěže, nahrávej vzkazy, zpívej nebo nám pošli nějakou hlasovku jen tak pro radost. Na WhatsApp Rádia Čas je to úplně jednoduché. 77 66 12 800. Ať si kdekoliv. S námi stále online.